Radio Beat. Klasický rock od Soundtracku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Některá rodí kacíře a uhrančivě krásné zlato lásky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme na horách, protože na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších místech hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Možnost nechat se splnoletnit loni úspěšně využilo 36 mladistvých. To je nejvíce za posledních 5 let, tvrdí to ministerstvo spravedlnosti. O nabytí své právnosti žádají mladí lidé nejčastěji kvůli podnikání nebo uzavření manželství. Soudy žádosti zamítají jen výjimečně. Nezletilí mohou žádat soud o předčasné nabytí plné své právnosti od roku 2014. Žadateli musí být minimálně 16 let a musí prokázat, že je schopen sám sebe živit a obstarat si své záležitosti. Souhlasit s tím samozřejmě musí i zákonný zástupce. Začali jsme na horách a skončíme na horách. Nejvíce dopravních nehod se na horách stane poměrně překvapivě v létě, nikoli v zimě. Vyplývá to z dat portálu nehod. Jen v oblastech Krkonoš a Šumavy počet nehod za posledních 15 let přesáhl 55 tisíc. Pozor i na cyklisty, kteří občas jezdí nepředvídatelně a bez správné výbavy. To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasický rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák upozorní na jedno zajímavé výročí.
4: V roce 1906 vylezl první odvážlivec z páru na dračí zub ve Hruboskalsku u Turnova. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin a odstartoval tradici, která se během století stala součástí českého ráje. Letošní 120. výročí připomíná lezení ve skaláku výstava na hradu Valdštejn.
3: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas. Tajemství všech tajemství. Poslední román Dana Browna, akční příběh, který tentokrát zavede profesora symbologie Roberta Langdona do Prahy. Během honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie objevuje šokující pravdu o tajném projektu, která navždy promění naše vnímání lidské mysli. Paměti. Příběh manželky posledního iránského šáha. Příběh, který začal jako pohádka. 21-letá Farah Díba se provdá za šáha Rezu Pahlavího a život se jí zásadně mění. Píše o ní světový tisk, je módní ikonou a jednou z nejkrásnějších žen planety. Porodí 4 děti, věnuje se charitě, reprezentuje. O 20 let později se sláva mění v noční můru. Medadam. V postapokalyptickém světě, který zničila genetická manipulace a chamtivost, buduje skupina přeživších nový život. Mezi sebou navzájem i s podivuhodnými vyšlechtěnými bytostmi, které jsou předurčeny zdědit svět. Román uzavírá stejnojmenou dystopickou trilogii spisovatelky Margaret Atwoodové ve svižném příběhu napsaném letkdy štiplavě humorným stylem. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: zpěvák, to je ale svíře, co?
1: Jo, to je Kozorok, ten se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Dobré ráno, víťáci, je neděle 19. července roku 2026. Svátek má Čeněk a 9 minut po 8. hodině ráno už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a dnes budeme mít ten nedělní den sestavený pěkně po hodinách podle jednotlivých znamení zvěrokruhu a zahájili jsme tak z Clash, kde je tedy tím střelcem, ano, střelci budou první hodina, Paul Simonon z The Clash, právě z téhle kapely, která nám zahájila hodinu, no pokračujeme třeba s Keithem Richardsem, ano, s tím z Rolling Stones, Hendrix, to je taky střelec, no a teď si dáme přímo v tuto chvíli Ozzyho Osborna a Randyho Rhoadse, Mr. Crowley.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: No a já tu mám zase trochu té astrologické osvěty, tak vězte, že Střelec, o tom je tu v této hodině řeč, je deváté astrologické znamení zvěrokruhu a snad už ani nemusím dodávat, že původ má v tom známém souhvězdí Střelce. V astrologii je Střelec považován za pozitivní, tedy extrovertní a také ohnivé znamení. Je tradičně ovládán planetou Jupiter. V západní astrologii je pak Slunce v konstelaci Střelce zhruba od 22. listopadu do 22. prosince. No a nám se tak náramně hodí, že takovým prima Střelcem je i kysácký kočičák Peter Criss. Proto zazní teď skladba Love Gun a taktéž náš nezapomenutelný Radim Hladík. Takže navážeme pěkně s jeho Blue Effectem a bude to ta o té Rosence, když máme to nedělní ráno.

Váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana? To se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Radio Beat.
1: No a za malou chvíli tady na Beatu zazní nějaká ta klasika The Doors. No a jestliže včera to v případě téhle kapely byla vzpomínka na Raye Manzarka, tentokrát tu naší střeleckou hodinu okořeníme muzikou Doors, proto, že ve znamení střelce se narodili hned dva muzikanti z téhle kapely, sám Jim Morrison a shodou okolností také bubeník John Densmore. No ale ještě předtím tu mám jeden přímo motorkářský kousek, alespoň podle úvodu a také klipu, právě k téhle skladbě Girls, Girls, Girls, kdy v případě Mötley Crüe, kteří ho mají na svědomí, je tím střelcem, a to především v minulosti, tedy pořádným, baskytarista Nikki Sixx.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Protože máme téměř za sebou hodinu ve znamení Střelce, zazní teď na její závěr Vltava, Bedřicha, Smetany, ale nestane se tak proto, že by snad tenhle náš skladatel byl narozen právě v tomto znamení, narodil se totiž v březnu, ale tím pravým Střelcem a také kytarovým čarostřelcem je kytarista německých Accept Wolf Hoffmann, který tu naší Vltavu takhle krásně zpracoval a nahrál. No a ještě před ním to bude další střelec, můj další pěvecký takový oblíbenec, Paul Rogers. Dáme si přímo titulní píseň ze společné disky se zbývajícími muzikanty z Queen, z té, které dostala název Cosmos Rock. No a zároveň nemohu nezmínit, že Brian May, kytarista a zásadní osobnost téhle kapely, ale také astrofyzik, který byl v březnu roku 2023 přímo králem Karlem III. Pasován na rytíře a může tak používat před jménem oslovený Sir, tak právě on slaví dnes 19. července krásné 79. narozeniny.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Buďte na sebe při výletech opatrní, protože Státní zdravotní ústav eviduje velký nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za poslední pololetí letošního roku úřad zaznamenal 5320 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. A pozor, ve městech jsou klíšťata mnohem více infikovaná než v lesích. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si mohou jezdci sami. A víc než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají hlídky naprosto běžně. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřili. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka ani registrovaná, i když by měli. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další klasická rocková muzika.

0: Jirkový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: 9:05 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a dnes to bereme oproti včerejšku pospátku a máme tu tak teď štíry, nebo tedy lépe řečeno známé muzikanty narozené právě v tomhle znamení. No a na úvod hodiny to byly Motorhead, a to nesnad proto, že by v tomto znamení byl narozen sám Strejda Lemmy, ale máme tu třeba takového Mickeyho D, ano, tohohle slavného bubeníka, tak ten je právě zrozen ve znamení štíra. No a budeme pokračovat s Fleetwood Mac a s Peterem Greenem. Také tu máme Electric Light Orchestra, tam je to Roy Wood třeba v případě téhle kapely. Zkrátka, i když zrovna nějakou z těch kapel nebo z těch muzikantů nepředstavím jmenovitě, tak všichni, co hrajou v téhle hodině, tak tam alespoň někdo z nich je zrozen právě ve znamení štíra. Samozřejmě můžete psát na toto téma, volat, to je na vás, a rád si s vámi popovídám, ale zase zdůrazňuji, především nám jde o to, abychom se i dnes dobře bavili s parádní rockovou muzikou, jakou máme všichni rádi.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: zpěvák, to je ale svízec, ho?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: V různých encyklopediích je štír popsán jako noční pavoukovec, jenž napadá svou kořist a paralyzuje ji jedem, který do ní vstříkne dlouhým zakrouceným ocasem, který je používá jako jak pro obranu, ale také pro zničení protivníka. Jeho štípnutí bývá mnohdy osudné, no a je pravda, že štír má ze všech 12 znamení nejhorší pověst. Je to prý však obvykle pouze tím, že chybně vykládán. My tu ale máme jednoho štíra, ke kterému se mi ta štíří nechvalná pověst docela hodí. Scott Weiland, narozen 27. října roku 1967, byl dokonce mladší než já. Byl, říkám, protože bohužel zemřel, a to přímo na turné 3. prosince roku 2015. Tedy již téměř před 11 lety. Scott byl americký muzikant, textař a zpěvák. Já si pamatuju, jak jsem ho viděl se Slashem, s jeho Velvet Revolver, když tady v Praze, v té Holešovické sportovní, ale předskakovali Black Sabbath. No a asi o něco víc se do povědomí fanoušků zapsal ještě jako zpěvák kapely Stone Temple Pilots, se kterou vydal v 90. letech 6 alb. No a Stone Temple Pilots zazní ještě Creedence Clearwater Revival, a to proto, že 9. listopadu roku 1941, tedy taktéž ve znamení štíra, se v Kalifornii narodil doprovodný kytarista téhle kapely Tom Fogerty.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Ano, je rodilá Kanaďanka, písničkářka malířka Joni Mitchell, která právě dospívala nám díky datu narození 7. listopadu, zapadla do téhle hodiny, která se nese ve znamení štíra. A my teď uděláme tedy až za chvíli docela znatelný stylový kotrmelec, a to protože tu zazní v podobě skladby Alchemy poměrně vydatná ukázka z jednoho z pokračování rockové metalové opery Avantasia. Ano, sám Tobias Sammet je štírem, a to též náš Klauda Krišpín, bubeník Stromboli a pražského výběru, a mezi tím si dáme také Birds, a to protože 17. listopadu roku 1944 se v Tiptonu v Missouri narodil americký zpěvák a skladatel, který byl v letech 1964 a pak ještě 1972 až 73 právě členem téhle skupiny, a jeho jméno takto zní Gene Clark.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Radio Beat.
1: No a nám se teď náramně hodí, že Štíry byly hned dvě třetiny kapely Emerson, Lake and Palmer. Shodou okolností ti, co již mezi námi bohužel nejsou, Keith Emerson a Greg Lake. A právě o téhle supergroup si teď dáme skladbu Hunt of Truth. No a já koukám, že pak ještě stihneme jednoho pěkného Štíra, jímž je sám Neil Young.

0: Obědový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Severočeské muzeum v Liberci pracuje na přípravě nové stálé expozice. Má nabídnout například pohled na válečné události v Sudetech očima českého četníka, židovské dívky, německé dělnice, která se nezajímala o politiku, ale také očima SS-mana z České Lípy. Ještě letos muzeum zahájí stavební úpravy. Financování úpravy zajištěné, pro samotnou výstavu se hledá. Zástupce ředitele muzea Ivan Rouch, který se tomuto období dějin dlouhodobě věnuje, nám řekne víc.
2: Bude to pod tou hlavní velkou vstupní věží v suterénních prostorech. Ta expozice nebude velká plochou, ale o to víc bude vybavená moderními technologiemi a už to bude opravdu čistě interaktivní expozice. I když neslavíme samozřejmě ani na sbírkové předměty a myslíme si, že by to mohla být expozice, která opravdu by

0: zasáhla lidi tím, že vtáhne do toho dění.
1: Posledních pár týdnů máme na to, abychom si prohlédli jeden z nejcennějších exponátů Národní galerie Praha, Růžencovou slavnost. Oltářní obraz vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Galerie odhadla, že ho veřejnost znovu po restaurování uvidí zhruba za 5 let. Ze zdi bude svěšen poslední srpnový den. Archeologové v Guatemale dosáhli průlomového objevu, když poprvé v historii rozluštili jméno majského astronoma a matematika. Jméno autora složitého matematického a astronomického výpočtu identifikovali díky nápisům na nástěnných malbách v ruinách starověkého města. V doslovném překladu znamená liška běloprsá. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
2: Radio Beat. Classic rock.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: 7 minut po 10. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a protože na úvod hodiny zazněly legendární Sweet, tak možná už někteří poznali, že díky tomu, že Brian Connolly tedy je zrozen ve znamení vah, že se budeme věnovat právě tomuto znamení. No a budeme pokračovat muzikou Chucka Berryho, narozeného 18. října roku 1926 v Missouri. No a protože se právě v tomto znamení, a to 14. října roku 1946, narodil také majitel jednoho z nejosobitějších rokových hlasů, Dan McCafferty. Budeme pokračovat pak spolu se skotskými Nazareth, jimž byl dlouho a léta nahraditelným frontmanem. No a dáme si nějakou tu pěknou klasiku Cover Your Heart, ta se mi líbí. No a dalším muzikantem narozený ve znamení vah pak je také Brian Ferry, takže si ho dáme s Roxy Music taky, takže tyhle tři písně ve znamení vah nám právě teď zazní na beatu.

0: Rokový zvierokruh na Rádiu Beat.
1: No a já tu mám, jak jsem již avizoval, pro tuhle naší druhou dnešní nedělní, nebo třetí dnešní už takhle. A doufám, že pohodovou hodinu připravené stále zatím samé rokové váhy, a to samozřejmě váhy pěkně těžké, alespoň podle kvality jejich muziky, kdy se nám do téhle hodinky určitě hodí, že se právě v tomhle znamení narodil Vláďa Zašloukal, dlouholetý kytarista Jasné páky, hudby Praha. No a my se teď také ještě mrkneme, než si tam právě tu hudbu Praha a jejich marihuanu pustíme na ty váhy, na sedmé astrologické znamení zvěrokruhu považované za znamení pozitivní, čili extrovertní a také větrné. Váhy jsou tradičně ovládány planetou Venuše, stejně jako také třeba Bík, a Slunce je v konstelaci Vah zhruba od 23. září do 23. října.

0: ten zpěvák, to je ale svíze, co?
1: Jo, to je Kozorok, ten se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Víťáci, jistě mi dáte za pravdu, že z horoskopů a rozboru toho zvěrokruhu se lidé dozvídají především pozitivní stránky jednotlivých hvězdných znamení. No a myslím, že vůbec není nezajímavé, že astroložka britského listu The Sun, Kerry King, se rozhodla uvést vše na pravou míru a ukázat i špatné stránky každého znamení. No a tak třeba uvedla, že váhy, kterým patří tady na Beatu právě tahle hodina, mají tendenci chovat se jako zahálčivý líný, nekňubá, neschopný vlastního názoru a váhavý do té míry, že všechny ostatní zahání až na hranu tolerance. Jsou odhodlaní nechat všechny možnosti otevřené tak dlouho, jak to jen půjde a pasovat se do role ďáblova advokáta, kdykoliv se kdokoliv jiný snaží pro něco rozhodnout. A to je, co si budeme povídat, mnohdy neskutečně otravné. Já ale věřím, že takový nebyli Martin Turner z Wishbone Ash, Rick Parfit ze Status Quo a už vůbec ne skvělý a nezapomenutelný Tom Petty.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: No a já tady koukám, že nám přes tu naši jabku napsala Vítačka Andrea. Ahoj Jirko, ve stejný den jako můj tatínek, tedy 29. září roku 1935, se narodil známý rock'n'rollový zpěvák Jerry Lee Lewis a tím pádem oba byli svým znamením váhy. A navíc tatínek ho často poslouchal, říkal mu Killer. No to je pravda, The Killer, čili Vrahoun, to byla přezdívka téhle legendy z Louisiany a tak si jeho muziku samozřejmě teď společně vychutnáme, no a pak je váhou taktéž sám Randy Bachman, Bachman Turner Overdrive.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme na horách, protože na hřebeny Krkonoš se opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších místech hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Možnost nechat se splnoletnit loni úspěšně využilo 36 mladistvých. To je nejvíce za posledních 5 let, tvrdí to ministerstvo spravedlnosti. O nabytí své právnosti žádají mladí lidé nejčastěji kvůli podnikání nebo uzavření manželství. Soudy žádosti zamítají jen výjimečně. Nezletilí mohou žádat soud o předčasné nabytí plné své právnosti od roku 2014. Žadateli musí být minimálně 16 let a musí prokázat, že je schopen sám sebe živit a obstarat si své záležitosti. Souhlasit s tím samozřejmě musí i zákonný zástupce. Začali jsme na horách a skončíme na horách. Nejvíce dopravních nehod se na horách stane poměrně překvapivě v létě, nikoli v zimě. Vyplývá to z dat portálu nehod. Jen v oblastech Krkonoš a Šumavy počet nehod za posledních 15 let přesáhl 55 tisíc. Pozor i na cyklisty, kteří občas jezdí nepředvídatelně a bez správné výbavy. To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.

oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana? To se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s nimi vlastně je.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: 11:06 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že dnes jsme to vzali pospátku, ta znamení oproti včerejšku, takže tahle hodina bude patřit panám. Doufám, že se zase budeme dobře bavit. Pana čili Virgo, to je jedno z nejpraktičtějších a nejpečlivějších znamení zvěrokruhu, vládne mu Merkur, planeta komunikace, detailů a intelektu. Pozor, a tím pádem pany jsou analytické a systematické, mají talent na organizaci, plánování a hledání detailů. No a začali jsme rovnou s Davidem Coverdalem, v tomto případě společně s Deep Purple. No a co tu máme? Motorhead a Bomber. Kdo pak by mohl být s Motorhead tím, kdo je tedy taktéž panou, ano, byl to Phil Taylor, čili Animal, bubeník. No a dáme si ještě Luboše Pospíšila a také Litu Ford. To jsou všechno právě ty zvěrokružné pany.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Vítáci, nevím, jak jste s těmi znameními zvěrokruhu na tom vy a třeba vůbec s astrologií také, ale já musím říct, že k tomu tu a tam bývám docela skeptický, obzvlášť když někdo třeba své špatné vlastnosti místo toho, aby šel trochu do sebe, omlouvá příslušností k tomu, kterému znamení. Nicméně tady jsem se třeba dočetl, že muž narozený ve znamení Panny není lovec a může dokonce působit upjatě a nedobytně, že nám je galantní a laskavý, ale sexu nepřikládá přílišný význam, bere ho především jako fyzickou potřebu a na romantiku si moc nepotrpí. Není zrovna živočišný, vášnivý ani spontánní, za to je ohleduplný a něžný a pro uspokojení ženy udělá maximum. No a pro nás je dnes důležité, že Pannou byli i Steve Gaines z Lynyrd Skynyrd a také sám Freddie Mercury.

0: Zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: No a my si teď za chvíli dáme nějaké ty Soundgarden, a to proto, že kytarista téhle kapely Kim Thayil se v americkém Seattlu narodil 4. září roku 1960 a je tak také tou panou, kterým tady na beatu věnujeme tuhle hodinu před polednem. Pak si dáme muziku již avizovaných Kansas, ano, tam je panou Kerry Lee Gren, a stejně tak staruký bubeník The Who Keith Moon. Ale ještě předtím se koukneme, jak to s panami vidí v těch svých nelichotivých rozborech zmíněná jmenovkyně kytaristy Slayer, Kerry King, nebo kdo rád přechyluje, tak Kingová. A ta říká: pana je odsuzující, pohrdavý a posměšný kritik, který se neustále soustřeďuje na všechno negativní a pobízí ostatní k negativnímu náhledu na své okolí. Je naprosto fixovaný potřebou mít a dokazovat to pravdu v sebemenších prkotinkách, které nikoho jiného vůbec nezajímají.

0: zpěvák, to je ale zvíře, co?
1: Jo, to je kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: No a než se vrhneme na lvy, těm bude patřit celá hodina od 12 do 1. Zakončí nám tuhle hodinu dominantní basová figura Gina Simonce, a to proto, že i tenhle muzikant je se svým datem narození 25. srpna roku 1949 panou, alespoň tedy co se znamení týče, no a předtím to bude také v tomto tedy intervalu narozený sám bluesový král B.B. King, a od něj jsem vybral skladbu jménem No Good.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák upozorní na jedno zajímavé výročí.
2: V roce 1906 vylezl první odvážlivec z páru na dračí zub ve Hruboskalsku u Turnova. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin a odstartoval tradici, která se během století stala součástí českého ráje. Letošní 120. výročí připomíná lezení ve skaláku, výstava na hradu v Holštejnu.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Tajemství všech tajemství. Poslední román Dana Browna, akční příběh, který tentokrát zavede profesora symbologie Roberta Langdona do Prahy, během honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie objevuje šokující pravdu o tajném projektu, která navždy promění naše vnímání lidské mysli. Paměti. Příběh manželky posledního iránského šáha. Příběh, který začal jako pohádka. 21-letá Farah Díba se provdá za šáha Rezu Pahlavího a život se jí zásadně mění. Píše o ní světový tisk, je módní ikonou a jednou z nejkrásnějších žen planety. Porodí 4 děti, věnuje se charitě, reprezentuje. O 20 let později se sláva mění v noční můru. Medadam. V postapokalyptickém světě, který zničila genetická manipulace a chamtivost, buduje skupina přeživších nový život. Mezi sebou navzájem i s podivuhodnými vyšlechtěnými bytostmi, které jsou předurčeny zdědit svět. Román uzavírá stejnojmenou dystopickou trilogii spisovatelky Margaret Atwoodové ve svižném příběhu napsaném letkdy štiplavě humorným stylem. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: 11:07 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že je neděle 19. července roku 2026. Svátek má Čeněk, no a jak jsem slíbil, tahle hodina popolední bude patřit Lvům a tím je i Phil Lynott, který tu se svými ten Lizzy zahrál před malinkou chvilinkou na úvod hodiny. Totéž legendární bubeník Ginger Baker, a proto si dáme Cream a pak třeba také našeho Michala Prokopa a samé další skvělé muzikanty s Lví Hřívou, alespoň tedy podle znamení zvěrokruhu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Radio Beat.
1: No, musím se přiznat, že jsem ani nečekal, jak vás některé tedy podle reakcí pobaví ty tou známou astroložkou britského listu The Sun Kerry King, sestavené z tinné stránky jednotlivých znamení toho zvěrokruhu, a je pravda, že především pro ty, kdo tomu všemu kolem toho věří, ba se tím přímo řídí, mohou vyznít poněkud nelichotivě. No tak vězte, že v této hodině zmiňovaných lovech Kerry říká, když má lev špatný den, chová se jako trucující nasupené batole, které kolem sebe kope, obvykle protože se mu někdo dostal dostatečně nevěnuje a nedokazuje mu, jak ho oceňuje. Tento zdánlivý nedostatek pozornosti může lvi dohnat doslova k šílenství. Předpokládají, že se svět bude točit kolem nich a ještě jim za tuto výsadu poděkuje. Záblesky reality, kdy jsou nuceni si přiznat, že nejsou o nic lepší než ostatní, vedou často až k jejich zhroucení. Dalšími muzikanty zrozenými ve znamení lva jsou Glenn Hughes, jeden z hlasů a baskytara Deep Purple, zahraje a způsobem sobě vlastním přímo zaječí v klasice Burn, a také Rick Wright, ano, přímo ten, co svými černobílými klávesami tak krásně protkal tu nadčasovou muziku samotných Pink Floyd.

0: hvězdná znamení rokových hvězd. Rokový zvěrokruh na rádiu Beat.
1: A my jsme tak přibližně v polovině téhle hodiny lva a právě tenhle král zvířat je pátým astrologickým znamením toho zvěrokruhu a jeho původ je samozřejmě v souhvězdí lva. V astrologii je lev považován za pozitivní, čili extrovertní a také ohnivé znamení a jedním ze čtyř takzvaně pevných znamení. Lev je tradičně ovládán sluncem a v západní astrologii je právě slunce v konstelaci lva zhruba od 22. července do 23. srpna, takže se nám sem krásně vejde i skvělý Robert Plant i s tou jeho typickou hřívou a skladbou, ve které si stejně jako její autor Tim Hardin povzdechne a zasní se, jaké by to bylo, kdyby byl býval tesařem. No a hlas se silou řevu právě tohoto krále zvířat má bezesporu i Bruce Dickinson, narozený právě v tomto znamení.

0: Markový zvierokruh na Rádiu Beat.
1: Ano, Bruce Dickinson, Robert Plant, všichni muzikanti v téhle hodině, nebo tedy alespoň vždy někdo zásadní z kapely, jsou narozeni ve znamení lva. Tak to bude až do dnešního večera, kdy dnes oproti včerejšku jedeme pěkně pospátku, jako bychom těmi měsíci a jednotlivými znameními zvěrokruhu couvali. A tak nás teď čeká ještě muzika U2 či Guns N' Roses, protože slavnými muzikantskými lvy jsou i Slash nebo Edge, oba mistři šesti strun.
2: When you're talking to yourself, I know.

0: než loni za stejnou dobu. A pozor, ve městech jsou klíšťata mnohem více infikovaná než v lesích. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si mohou jezdci sami. A víc než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají hlídky naprosto běžně. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřili. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka ani registrovaná, i když by měli. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. To byl Víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další klasická rocková muzika.
1: Classic rock.

0: Veale snízec, ho?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: 4 minuty po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a hodinu nám zahájila vzpomínka na malého muže velkého hlasu, a nebál bych se říct i srdce, na chlapíka, kterého známe z Nesmrtelných alb Rainbow či Black Sabbath, a který nejenže se narodil 10. července roku 1949, 42 takhle, tak tedy právě ve znamení raka, ale byl to tedy právě on, kdo nám tu hodinu takhle krásně se svou kapelou nazvanou příznačně Dio zahájil. Don Henley, Jeff Beck a taky Christine McVie, to jsou další jména této hodiny, další umělci, muzikanti, kteří se narodili právě ve znamení raka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Christine McVie, narozená 12. července, byla dalším rakem téhle hodiny a v případě muziky Fleetwood Mac, kdy tu před pár okamžiky dozněl velký hit Don't Stop z roku 1977, to byly především klávesy a piano, jimiž v muzice téhle kapely vládla. No a dalším rakem této hodiny je kytarista glamrockových Sweet Andy Scott, mimochodem již zanedlouho i s nimi, právě on zahraje v Praze, tady u Hybernu na náměstí Republiky. No a do O2 arény pak zase přijedou Deep Purple, v jejich případě je tím zvěrokružným rakem jediný zakládající člen v současné sestavě, úžasný bubeník Ian Paice.

Interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana, to se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s ním vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Lidé narození ve znamení raka, tedy právě v tomto znamení, jemuž patří tady na Beatu právě tahle hodina, jsou prý z astropsychologického hlediska převážně flegmatické povahy. V období mezi 7. až 14. rokem života se projevují více melancholicky a mezi 15. a 21. rokem zase více sangvinicky. Cholerická povaha je u těchto lidí velmi výjimečná, avšak lehká agrese a soutěživost jim v životě spíš pomáhá. No a kdo pak ví, jestli právě takový byl Trevor Horn z legendárních Yes či další rokový rak? To jsem si teda pro tuhle hodiny vymyslel speciální ráčkující spojení rokový rak. James Roger McQueen, spoluzakladatel legendárních Birds.

0: Hvězdná znamení rokových hvězd. Rokový zvěrokruh na rádiu B.
1: Ano, samá račí muzika se zračí v téhle hodině a nebylo tomu jinak ani teď v případě holandských, nizozemských Within Temptation, kdy tím rakem je zde samotná zpěvačka, stále půvabná Sharon den Adel. Ano, narodila se 12. července, ale rok samozřejmě prozrazovat nebudu, to se u dámy nesluší. Od Within Temptation jsme si vychutnali takovou, nebál bych se říct, hitovku, skladbu jménem Faster. A než vám nabídnu poslední muzikanty s přívěškem raka na řetízku, budou jimi sám Ringo Starr a Beatles není nikdy dost a taky Mick Jones z The Clash, tak ještě předtím se už s vámi rozloučím. Mějte se fanfárově a budu se na vás těšit výjimečně hned zítra s úderem 9. hodiny. Léto jako živé nás čeká. Jirka Rogl tu byl rád s vámi na beatu a ještě vám prozradím, že s právě dorazivším Danem Kohoutem vás teď po 14. hodině čeká hodina ve znamení blíženců.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Severočeské muzeum v Liberci pracuje na přípravě nové stálé expozice. Má nabídnout například pohled na válečné události v Sudetech očima českého četníka, židovské dívky, německé dělnice, která se nezajímala o politiku, ale také očima SS-mana z České Lípy. Ještě letos muzeum zahájí stavební úpravy. Financování úprav je zajištěné, pro samotnou výstavu se hledá. Zástupce ředitele muzea Ivan Rů, který se tomuto období dějin dlouhodobě věnuje, nám řekne víc.
2: Bude to pod tou hlavní velkou vstupní věží v suterénních prostorech. Ta expozice nebude velká plochou, ale o to víc bude vybavena moderními technologiemi a už to bude opravdu čistě interaktivní expozice. I když neslavíme samozřejmě ani na sbírkové předměty a myslíme si, že by to mohla být expozice, která opravdu by zasáhla lidi tím, že vtáhne do toho dění.
1: Posledních pár týdnů máme na to, abychom si prohlédli jeden z nejcennějších exponátů Národní galerie Praha, Růžencovou slavnost. Oltářní obraz vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Galerie odhadla, že ho veřejnost znovu po restaurování uvidí zhruba za 5 let. Se zdi bude svěšen poslední srpnový den. Archeologové v Guatemale dosáhli průlomového objevu, když poprvé v historii rozluštili jméno majského astronoma a matematika. Jméno autora složitého matematického a astronomického výpočtu identifikovali díky nápisům na nástěnných malbách v ruinách starověkého města. V doslovném překladu znamená liška běloprsá. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Pátkový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: Ano, je tady rokový zvěrokruh, pardon.

0: Tak hned v úvodu se omlouvám za technickou chybičku, ale už je všechno v pořádku. Dan Kour vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Začali jsme, nebo respektive začali jsme kapelou Kabát a písní Ora na konopí a pak jsme tak trošku neplánovaně pokračovali Princem Purple Rain, geniální skladba určitě. Tak, pojďme do dalšího znamení, blíženci, Pepa Vojtek je v tomto znamení stejně jako princ. K tomu znamení živel vzduch planety Merkur, charakterizuje tohle znamení barva zelená a žluto-oranžová, šutry, tedy kameny, jantar, zlatý topaz, citrin, vůbec neznám, beryl, vůbec neznám, tygří oko, to už jsem někde viděl. Povaha tohoto znamení je spíše mužská. Opačný znamení je střelec. Dobrý vědět, ano. Osobnost blížence, no tak blíženci jsou lidi vnímaví a přizpůsobiví povahy, nebo vnímaví a přizpůsobiví povahy a intelektuálního založení, ano. Takže žádní hlupáci, když to takhle můžu říct. Tihle idealisti si libují ve filozofii a baví je zkoumat obzory, nebo ne, obzory, spíš názory jiných lidí. Mohou se pochlubit širokým okruhem zájmu a žijou činorodě, žijou aktivním životem, jejich myšlenky a pocity se pohybují závratnou rychlostí, takže bystří jsou, ano, a mají vynikající komunikační schopnosti, pokecáte s nima zkrátka. Jsou to lidi živlu vzduchu a ukrývají se v nich dvě různé osobnosti. No, to ještě samozřejmě rozvineme. Jak už jsem řekl, Pepa Vojtek je v tomto znamení stejně jako princ. No a co se týče dalších písní a s nimi související interpreti, tedy za chvíli Uriah Heep, no a tam myslím, že Mick Box je v tomto znamení určitě a potom ještě budeme hrát Slady. No a co se týče Sladeů, tak v tomto znamení je zrozen Noddy Holder. Tak, to je tak pro tuto chvíli vše a teď už zase hrajem.
1: Radio Beat. Klasický rock.

0: To je ale smízec, co?
1: Jo, to je kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Před malou chvílí dozněla tklivá píseň kapely Uriah Heep Come Back to Me. Tedy vrať se ke mně. Proč o tom mluvím? Je to takový zoufalý volání, asi mnozí chlapi, ale i ženský to zažili po nějakém vztahu, tak si velice přáli, aby se ta vytoužená osoba zpátky vrátila. Přátelé, s přibývajícím věkem už tady ty pocity skoro ani nemám, ale nikomu je neberu. V každém případě nejeden z vás, nejedna z vás určitě tuhle situaci prožívá, takže věřte, soucítím s vámi, ale pojďme zpátky k blížencům. Osobnost blížence už jsme si probrali, tedy obecně, a teď jaký jsou chlapi blíženci. Chlap ve znamení, nebo muž ve znamení blíženců, je výrazná a nepřehlédnutelná osobnost. Ve společnosti stojí v centru pozornosti, je velmi výřečný a pronikavě inteligentní. Kurňa! Upoutá vás svojí proměnlivostí. To nevím, jak chápat, no tak asi při rozhovoru s ním občas se divíte, jak je najednou jinej ve chvíli a pak se vrátí zase zpátky do původního dojmu, tak bych to asi chápal já. Silná stránka blíženců chlapů. Vyniká inteligencí a komunikativností, to už jsme řekli, má velký rozhled, vidí souvislosti a má schopnost porozumět složitým problémům. Slabý stránky. Má hodně zájmů a možná proto je pro něj těžký vydržet dlouho na jednom místě. Jeho život je plný neplánovaných změn. A to může být zase dobrodružný, vidíte. Má rád to, že s nadšením diskutuje, ano, to už bylo taky jakoby naznačeno, a při řešení hlubokých filozofických otázek bude ve svém živlu. Takže občas pindá prostě nesmyslno. Nechci to snižovat. Rád se baví a poznává nové lidi. Nemá rád předsudky. U lidí mu vadí právě ty předsudky, vytáčí ho neupřímnost a nedostatek tolerance, tomu chválím. Nemá rád nudu a stereotyp v životě ani v práci. No a pozor, dámy, jaký je milenec? Je to pozorný a romantický idealista, to mluví o mnohem, ale ještě to není zase tak jasný. Je otevřený, nezvykne žárlit a neodmítne ani méně obvyklé formy milostného vztahu. To je důležitý, sakra, že jo? Vidíte, nemusím to dál komentovat. Tak, pustíme si co? Pustíme si kapelu Van Halen. Co se týče členů kapely Van Halen, tak tady můžu upozornit na Michaela Anthonyho, ten je zrozen ve znamení blíženců, a pak Paul McCartney, který je taky blíženec. Vidíte to.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Nádhernou noc jsme prožili s Paulem McCartneym Beautiful Night. No a teď už pojďme k ženám blížencům. Žena ve znamení blíženců v sobě ukrývá několik osobností. Jednu zajímavější než druhou. Je kreativní, přátelská, otevřená a veselá. No to musí být mejdany. Má pestrou paletu koníčků a široký okruh přátel. Takže člověk může občas i žádlet, vidíte. Silné stránky ženy blížence. Je velmi činorodá a společenská, to už bylo naznačeno. Zvládá se věnovat spoustě různorodých věcí najednou. Má skvělý komunikační schopnosti. Pokecáte prostě zase. Slabé stránky, její city a myšlenky se pohybujou tak rychle a nepředvídatelně, že pro ostatní není snadný pochopit a držet s ní krok. Kort pro partnera asi. No, to musí být hustý. Má ráda to, že se ráda baví a chodí mezi lidi. Kdykoliv má čas, rozšiřuje si obzory četbou a učí se nové věci. No vidíte to. On dneska ještě někdo čte? No to je jedno. Má smysl pro umění. No, to není špatná vlastnost. Nemá ráda. Stereotypy nesedí a rozhodně se nespokojí z rolí ženy v domácnosti. Nemá ráda zbytečné omezení, předsudky a konvence. Tak nevím, jestli bych s ženskou ve znamení blížence mohl být, no tak ne, že bych po ní chtěl roli ženy v domácnosti. To mě teda docela není sympatický. No a co se týče toho stereotypu, no tak já už jsem ke stáru víceméně stereotypní, pokud mě někdo teda nevybudí, ale činorodej už taky nejsem, to vám teda můžu říct na rovinu. Mám rád své pohodlí, abych se tak charakterizoval zběžně, ale není to zas tak doslova, prosím vás, jo. Jaká je milenka žena blíženec? To by mě taky zajímalo osobně teda. Počkejte, já si to tady zkusím posunout. Tak jaká je milenka? V lásce může být trochu nestálá a je. Ale když se jí povede najít správného chlapa, který zvládne její tempo, bude mu oddaná. Takže chlapi, žena blíženec, musíte být fit, musíte být neustále, nechci říkat v pozoru, ale aktivní, abyste této velice divoké ženě, dá se říct, stačili. Tak, slavné osobnosti, vidíte, to bychom si taky mohli říct, ve znamení blíženců, tak třeba Vladimír Dlouhý, Josef Kemmer, Jiří Langmajer, Angelina Jolie, Johnny Depp, no to jsou samý sympatiáci a výrazné osobnosti, to je pravda, Nicole Kidman, Ježíš Maria. To já přímo miluju, no vidíte, no, tak stejně bych s ní nemohl bejt, ona by mě ani nechtěla, no to je, no, to jsou takový sny, přiblblí, tak, teď jsem se úplně málem psychicky zhroutil, přátelé. Co budeme hrát? Budeme hrát Queensryche na konci tohoto bloku, tak tam je s rozencem Scott Rockenfield, potom ještě AC/DC, Simon Wright, John Lord a co se týče Tří sester, tak je to jednoznačně kdo? Já už to tuším. No jasně, Fanánek.

Classic Rock. Classic Rock.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Guláš začneme na horách, protože na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších místech hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Možnost nechat se splnoletnit loni úspěšně využilo 36 mladistvých. To je nejvíce za posledních 5 let, tvrdí to ministerstvo spravedlnosti. O nabytí své právnosti žádají mladí lidé nejčastěji kvůli podnikání nebo uzavření manželství. Soudy žádosti zamítají jen výjimečně. Nezletilí mohou žádat soud o předčasné nabytí plné své právnosti od roku 2014. Žadateli musí být minimálně 16 let a musí prokázat, že je schopen sám sebe živit a obstarat si své záležitosti. Souhlasit s tím samozřejmě musí i zákonný zástupce. Začali jsme na horách a skončíme na horách. Nejvíce dopravních nehod se na horách stane poměrně překvapivě v létě, nikoli v zimě. Vyplývá to z dat portálu nehod. Jen v oblastech Krkonoš a Šumavy počet nehod za posledních 15 let přesáhl 55 tisíc. Pozor i na cyklisty, kteří občas jezdí nepředvídatelně a bez správné výbavy. To byl víkendový guláš, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Asi jste se všimli, že dnes jdeme pospátku, tedy před hodinou byli blíženci, v téhle hodině tedy býci zrozenci mezi 21. dubnem až 21. květnem. Živel Země, takže je to zemské znamení, planeta, která patří k tomuhle znamení, je Venuše, barva žlutá, růžová, citrín, to jsem říkal, ten patří i k blížencům, růženín, no tak když růžová, tak růženín, jantar, ten je žlutý, pokud se nemýlím, turmalín, nevím vůbec, co je, turmalín by mi někdo řekl, dáš si turmalín, tak bych tušil, že dostanu něco podobného jako hermelín. Topaz, povaha je ženská spíše u osobnosti býka. Kdo by to byl řekl, vidíte? Tak, obecně bychom mohli říct o osobnosti býka. Býci jsou ovlivňováni živlem země, to bylo řečeno, a to jim dává smysl pro praktické a materiální záležitosti. Mají klidnou a vyrovnanou povahu, dokud je asi nerozduříte nebo co. A hlavním smyslem jejich života bývá práce. Ježišmarja. Když se natknou pro nějakou myšlenku, rádi budou tvrdě a neúnavně pracovat na jejím uskutečnění. K životu se staví velmi zodpovědně. Tak já nejsem rozhodně býk. Hodně důležité je pro ně hmotné zázemí. No pro koho není? Rádi se obklopují hezkými věcmi a dokážou ocenit luxus. No vidíte to. No. Tak to je obecně k osobnosti býka, pak se budeme věnovat mužům a posléze i dámám. No a my jsme si hráli před chvílí Black Sabbath, tak Bill Ward je ve znamení býka. Teď si budeme hrát Joe Cockera, taky tam patří. Co se týče Iron Maiden, tak Paul DiAnno, no a Mike Oldfield. Jdeme dál!

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Zvěrokruh na Radio Beat.
1: Ano, je to kouzelný, je to magický, je to magický dotyk. Další beat, tedy Mike Oldfield a Magic Touch. Pojďme do další charakteristiky býka, tedy do charakteristiky muže býka. Muž narozený v býku je spolehlivý a pracovitý. Je to spíš domácký typ s klidnou a praktickou povahou a dobrým srdcem. Stojí nohama pevně na zemi a k životu přistupuje realisticky. Tak vidíte, domácký typ, spolehlivý, pracovitý. Dobrý hodinový manžel, ne, bych řekl. No, silné stránky muže býka. Bík je pracant k pohledání, říkám hodinový manžel, a ke svým úkolům se staví s velkou odpovědností. Ano, spraví odpad, přívod vody, elektriku, já to doporučím svý přítelkyni, to by se jí hodilo. Kromě toho má skvělý organizační schopnosti a ještě to tam zorganizuje doma. Slabý stránky může býka obvykle, upřednostňuje práci na úkor volného času. Má sklony k workoholismu a málo kdy si dopřeje odpočinek a zábavu. Takže dámy, mít doma chlapa v býku, tak můžete se spolehnout, že všechno bude fungovat, prachy přinese, bude v pohodě sedět po práci, dá si třeba cigáro, pokud kouří, malý pivo a pak už zase bude makat třeba na, já nevím, co mě tady napadá, izolaci střechy. Ano, ale že by s ním bylo nějaký tralala někde na nějaký zábavě, tak to asi moc ne. Má rád, tedy muž býk, velmi důležitý je pro něj domácí pohoda a dokáže ocenit materiální požitky, zaslouží si to určitě, jako jsou luxusní věci nebo dobré jídlo. Takže holky, musíte chlapovi svýmu, co je v býku, dobře uvařit. Nemá rád přehnaný projevy emocí, ho trochu vyvádějí z míry, preferuje klid a ve svém okolí nerad vidí zbytečný spory a hádky. No tak to mám trošku býka v sobě asi. No, já taky ne, jako ty projevy emocí, no jasně. No nic, to nebudu rozvádět. Jaký je milenec Bejk? Já bych řekl, že Bejk by měl být dobrý milenec, ne? Tak schválně, co říká horoskop? V lásce je stálej, bouřlivé emoce od něj moc nečekejte, to je divný. Za to vás bude zahrnovat luxusními dárečky a zvát na dobré večeře. No tak vidíte, no tak to není tak zlý, ne? Já myslel, že Bejk jako, jo, když je někdo Bejk. Rozumíte mi, co jsem ti chtěl říct? No nic, takhle to napsali hvězdy, můj názor jde stranou. Budeme hrát kaťáky. Olda říhá, je Bejk. A potom YouTube. Kdo je Bejk? Bonovox.

0: ten zpěvák, to je ale smíze, co?
1: Jo, to je Kozorok, ten se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: Přátelé, žena Bík, to je tedy opravdu excelentní bytost, bych řekl. Žena v Bíku je opravdová dáma. Působí velmi žensky a důstojně, má smysl pro řád, tradice a povinnost. Zakládá si na svém soukromí, oceňuje smyslový požitky, obdivuje krásu a umění. Takže takové spojení kultivovanosti a jak bych to řekl, a fyzických prožitků, jo, abych to řekl nějak slušně. Slabý stránky, nebo silný stránky ženy Bík, je spolehlivá a záleží na spokojenosti lidí kolem sebe. Její emoce jsou vyrovnaný a stabilní. Má smysl pro pořádek. Mně z toho něco vychází, ale řeknu to až nakonec. Slabý stránky otevřeným konfliktům se obloukem vyhýbá a nerada se pouští do riskantních záležitostí, ačkoliv by z toho mohla mít zisk. Má ráda klid, domácí klid, luxus a pohodlí. Ráda se obklopuje hezkýma a kvalitníma věcmama, tedy řeknu to slušně, hezkými a kvalitními věcmi a má smysl pro vybrané jídlo. Jo? Takže tlačenkou ji asi neuspokojíte. Nemá ráda laciný cetky, nevkusné věci, lidé, kterým chybí odpovědnost a spolehlivost, nebo takovýhle jakoby lehkovážný lidi ji umí pěkně vyvíjet z míry. Necítí k něm sympatie, jo? Tak to znamená, já nemůžu mít ženskou bejka nikdy. Jaká je milenka? Pozor, to je strašně zajímavý. Je smyslově založená a ocení fyzické požitky všeho druhu. Má svoji důstojnost a od partnera čeká pozornost a stabilitu. Tady se to tak jako trošku tře, nebo jak bych to řekl, trošku sráží. Smyslově založená a ocení fyzické požitky všeho druhu. Takže opravdu vášnivá žena čeká od partnera pozornost, stabilitu, no tak to by se za stolik asi nemlátilo. V každém případě ty její vlastnosti ženy Bíka jsou velice vznešený, takže je to taková trošku jemně zdegenerovaná šlechtična. Ano, má to mít všechno fazónu, má to všechno fungovat, mít to stabilitu, důstojnost a večer si pak, v noci si pak užít divokých večírků, abych to řekl zase takhle. Tak jo, to jsem chtěl říct, tady na to jsem teď narazil, to mě teď napadlo. Pište mi SMSky nebo maily, zdali jste toho, kterýho znamení, nebo zrození v tom, kterým znamení, nebo máte takovýho partnera, tak mi napište, co je na tom pravdy, jestli to sedí nebo nesedí a tak dále, ať to můžeme porovnat, že jo. Nakonec pozor, tohle není závažná jako nějaká diskuze na vědecký úrovni, ano, ale jak jsem říkal včera, něco sedí, respektive po většině to sedí. Ale znova upozorňuji, přátelé, že ty znamení jsou takovou obecnou charakteristikou, protože každý jsme nějaká individualita a osobní horoskop prostě může říkat sice obecně přibližně to samý, ale každý jsme jiný a soukromý nebo osobní takhle horoskop řekne mnohem a mnohem víc. To jsem chtěl jenom poznamenat, jo, aby tady jste někteří nešíleli, že jste takový a vůbec se to netušili, jo, ono to může být jinak. Tak, Creedence si zahrajeme, tak ve znamení Bíka z Creedence je zrozen Stu Cook a pak tam, co tam prdno ještě, Van Halen. Alex Van Halen je narozen ve znamení Bíka.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Ano, co o hvězdách řekly hvězdy, to rozkrýváme celý tenhle víkend. Slavné osobnosti ve znamení býka, protože stále jsme v tomto znamení, tak třeba Karel Roden, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Jack Nicholson, George Clooney a nebo Penelope Cruz. Ano, tak tady jsme nenašli žádného muzikanta, ale já vám hned najdu, protože ve znamení býka je zrozen Eric Burdon. Co se týče kapely Faith No More, tak je to Billy Gould. A ještě nám zbývá kapela Def Leppard, která nám tuto hodinu zahraje a tam bych vypíchl přátelé Steva Clarka. Tak, končíme ve znamení býka a za chvíli první znamení zvěrokruhu, jdeme pospátku, jo, upozorňuju, a říká se, že to nejsilnější, tedy beran.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák upozorní na jedno zajímavé výročí.
2: V roce 1906 vylezl první odvážlivec z páru na dračí zub ve Hruboskalsku u Turnova. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin a odstartoval tradici, která se během století stala součástí českého ráje. Letošní 120. výročí připomíná lezení ve skaláku, výstava na hradu Valštejn.
1: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Tajemství všech tajemství. Poslední román Dana Browna, akční příběh, který tentokrát zavede profesora symbologie Roberta Langdona do Prahy, během honičky přízračným světem futuristické vědy i prastaré mytologie objevuje šokující pravdu o tajném projektu, která navždy promění naše vnímání lidské mysli. Paměti. Příběh manželky posledního iránského šáha. Příběh, který začal jako pohádka. 21-letá Farah Díba se provdá za šáha Rezu Pahlavího a život se jí zásadně mění. Píše o ní světový tisk, je módní ikonou a jednou z nejkrásnějších žen planety. Porodí 4 děti, věnuje se charitě, reprezentuje. O 20 let později se sláva mění v noční můru. Medadam. V postapokalyptickém světě, který zničila genetická manipulace a chamtivost, buduje skupina přeživších nový život. Mezi sebou navzájem i s podivuhodnými vyšlechtěnými bytostmi, které jsou předurčeny zdědit svět. Román uzavírá stejnojmenou dystopickou trilogii spisovatelky Margaret Atwoodové ve svižném příběhu napsaném letkdy štiplavě humorným stylem. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

váš oblíbený interpret Bík nebo oblíbená interpretka Pana? To se těžko zjišťuje. A proto vám tento víkend prozradíme, jak to s nimi vlastně je.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a možná najdeme vaše oblíbené interprety ve znamení Berana, protože tahle hodina patří Beranům. Živel, oheň, ohnivé znamení, tedy planeta Mars, barva jednoznačně červená, kameny, jaspis, granát, to odpovídá, kameol neznám, rubín znám taky, červená barva, ohnivý opál, povaha spíš mužská, opačný znamení váhy, tedy mám to chápat možná jako ascendent. Co se týče osobnosti Berana obecně, Beranům vládne živel ohně a lidi narození v tomhle znamení proto překypují životní energii, jsou průbojní a ambiciózní, když se pro něco natchnou. Chtěli by mít všechno hned a umí prosadit to, tady někdo volá a já to hned takhle vypnu. Tak, kde jsem to přestal? Ano. Chtěli by mít všechno a hned a umí si prosadit to, po čem touží v životě, to mohou díky těmto vlastnostem dotáhnout hodně daleko. Ale jako daň za to se často zapletou do sporů a hádek. Provází je až dětská radost ze života, to je hezký, to je sympatický, jsou spontánní a bezstarostní. Tak to je obecná charakteristika znamení Berana. Já myslím, že to docela sedí jednu beranici, nebo jestli to mám takhle říct, jsem znal nebo znám. Tak, my jsme si hráli na začátku kapelu Rammstein, tak ta zastupuje, nebo Berana zastupuje jeden z členů Oliver Radel. Budeme si hrát Rainbow, budeme si hrát Manfred Mann nejdřív, ano. Tak Mike Vickers, Rainbow, potom Richie Blackmore, tak to je jasný. A pak ještě bude hrát kapela Asia, Steve Howe, vynikající kytarista. To jsou všechno Berani. Tak, jdem na to.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hvězdná znamení rokových hvězd. Rokový zvěrokruh na rádiu B.
1: Ano, rokový zvěrokruh na rádiu Beat, jsme u Berana. Chci poznamenat, že se týká těch, kteří jsou zrozeni mezi 21. březnem až 20. dubnem. Ano, to znamení jsem charakterizoval, obecnou charakteristiku jsem uvedl, ale pozor, teď bych chtěl tady vklínit jednu poznámku, tak jako ne, že se budete hroutit, o nic nejde, ale vlastně o něco ano. Můj letitý kamarád, mytologický magor a hospodský v jedné osobě, Jirka Strlíček, mě poslal SMS-ku nebo zprávu, abych upozornil na jednu takovou malou nesrovnalost. Jak tady píše a jak se píše, tak už staří Babyloniané 3000 let před naším letopočtem, který všichni se, ti naši předkové se samozřejmě zabývali astrologií a pozorováním hvězd, co jiného, na co jiného mohli čumět, když neměli počítače, že jo? A ono to bylo lepší než ty počítače. Tak objevili ještě jedno znamení. Ano, a to je znamení Hadonoše, který se, a nakonec to potvrdila, jak tady můj přítel Jiří píše, potvrdila i NASA nedávno, tak to se vklínilo, tedy 13. znamení, ano, se vklínilo mezi Střelce a Štíra, pokud vím. A posunulo tohle znamení ty data těch jednotlivých zrození o nějaký dny dopředu či dozadu. Takže možná zkontrolujte si to, že Hadonoš vám způsobil to, nebo nám způsobil to, že jsme si celá léta, nebo že jsme si celá léta domnívali, že jsme narozeni v tom či onom znamení, ale může to být nepravda, pozor, možná jsme zrozeni v jiném znamení. Jo? Je to strašně složitý, ten Hadonoš nám tam dělá tak trošku bordel, ale Jiří, díky. Mě to inspirovalo k tomu, že do rokový zpovědnice si pozvu astrologa, který by nám to mohl vysvětlit. To je velmi zajímavý. Dobře, tak to je jenom taková vsuvka. Pozor na Hadonoše. Tak a teď pojďme zpátky tedy k Beranovi a pojďme si charakterizovat muže Berana. Muž ve znamení Berana je idealista, rebel a bojovník. Proto čemu věří, je schopen udělat cokoliv. Je energický, plný inspirací a dobrých nápadů. Má touhu a motivaci se prosadit. No to je super, ne? Silné stránky tedy. Za to, po čem touží, umí bojovat, je plný životní energie, tvořivosti a inspirace. Bylo řečeno jinými slovy. Nechybí mu odvaha a pracovní ambice. Slabé stránky. Nerad dělá kompromisy a to někdy vede ke zbytečným konfliktům. Má sklon myslet víc na sebe, než na to, co chtějí ostatní. No takový ten přirozený egoismus, co si budeme povídat. Ke spokojenému tomu, co má rád. Ke spokojenému životu potřebuje dostatek svobody a volnosti, touží po uznání, komplimenty na jeho adresu ho vždy potěší, to mi připomíná nějaký politiky dnešní, no to je no, nebudu to rozebírat. Tak, nemá rád omezení všeho druhu, jsou mu proti srsti zkrátka a vzdát se pro něj znamená porážku. Nerad se přizpůsobuje, pokud opravdu nemusí. Jaký je milenec, bacha, zpráva pro dámy, je to skutečný romantik a sní o opravdové lásce. No vidíte to. Někdy se mu však nedopatřením povede přehlédnout přání své partnerky. Tak to se egoistům stává, no co si budeme povídat. Pojďme si tedy představit další zrozence Beranu, co se týče tedy muziky. Pearl Jam, Mike McCready, ten je zrozen ve znamení Berana, a taktéž Tomáš Krulich z Kabátu. No vidíte to.

0: Pátkový zvěrokruh na Rádiu Beat.
1: No a pojďme k ženám zrozeným v Beranu. Jaká je jejich obecná charakteristika? Žena narozená v Beranu je silná a energická. Jak jsem uvedl, tak zhruba před hodinou jednu beranici jsem měl a je to tak. Tedy tehdy to bylo tak. Říká to, co si opravdu myslí, to je fakt, stojí za svými ideály a má potřebu prosadit se. Taky fakt. Je nezávislá, ale přesto potřebuje lásku a pozornost. Naprosto sedí. Silné stránky. Je upřímná, otevřená, přátelská, ví, co chce a umí si zatím jít. Je tolerantní a její myšlení není zatíženo předsudky. 100% všechno sedí, tedy aspoň z mýho hlediska zkušenosti, prosím vás. Jo? Slabý stránky ženy Berana. Má potíže přizpůsobit se něčemu, co se jim líbí a předstírat, že je všechno v pořádku, což jí občas přináší těžkosti. No jo, má ráda hezký vztah ke zvířatům, k tomu je to nějak, no dobře, fajn. U svých přátel oceňuje upřímnost a ráda slyší komplimenty, no to každá ženská. Nemá ráda netoleranci a neoprávněná nebo příliš osobní kritika ji dokáže rozlobit. Fakt. Nerada se přetvařuje a vlastně to ani neumí. No a jaká je milenka? Ke svému partnerovi přechovává obdiv. Tato silná osobnost touží po blízkosti člověka, který by pro ní udělal cokoliv. No, to sedí taky na každou dámu. Vyťte holky, co si budeme povídat. Tak, další sada písní interpretů, kteří jsou zrozeni v Beranu. Je to Roman Dragon. Z kapely Steppenwolf je to John Kay a z kapely Jethro Tull je to nikdo jiný než, co si myslíte, no já vím, že nemůžete znát samozřejmě osobně, ale je to Abrams, tedy nám velice známý John. Evans ten taky samozřejmě, ne, počkejte, ano, je to tak. Tyhle, tam je jich víc, sakra, kde se mi tam kluci takhle naschromáždili. V každém případě další sada. Pecek, Slepá důvěra, For Ladies Only a Beggar's Farm od Jethro Tull. A pak tam zbývají ještě dva interpreti a pak už půjdeme, no, předbíhám, to vám řeknu za chvíli.

0: zpěvák, to je ale svízec, ho?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: No tak a Drsnova příčná flétna je nepřeslechnutelná. Co se budeme povídat, něco z vašich postřehů, respektive reakcí. Ahoj, já jsem ve znamení Býka, to se týká ještě samozřejmě předchozí hodiny, byť někteří zlí jazykové tvrdí, že spíš volá. A z toho, co si přečetl, na mě sedí komplet všechno. Tak to jsem rád, že jsem se trefil. No, na někoho to sedí komplet, na někoho částečně samozřejmě. Jak říkám a opakuji, jsou to obecní horoskopy nebo obecní charakteristiky jednotlivých znamení. Promiň, psal Petrušák, tak to bylo asi, to se týká tady toho, ne, to se netýká téhle zprávy, ale o to vůbec nejde. Pak jsem se pozastavoval nad znamením Býka, že ti chlapi jsou jakoby ostýchaví v tom intimním styku a furt jsem se nemohl vzpomenout, že přece Bejk je jako Bejk a mýlil jsem se, tady mě někdo opravil. Zdravím, Dané, to není Bejk, ale Kanec, ano. Ano, když je někdo Kanec, tak je takovej, dá se říct, sexuálně nadaktivní. Jak bych to pojmenoval teď v tuhle chvíli. No a my se ještě podíváme na slavné osobnosti ve znamení Berana, protože stále jsme u Berana. Tak v tomto znamení jsou třeba, přátelé, Zdeněk Svěrák nebo Stella Zázborková, Ježíš Maria, moji nejoblíbenější lidi, nebo patří k těm mým nejoblíbenějším. Potom Jitka Schneiderová, Elton John, Russell Crowe, taky borec, víte, co si budeme povídat, a božská pěvkyně Celine Dion. Končíme ve znamení Berana pro tuto hodinu a budeme pokračovat, že se nám to láme, jak jdem pospátku, na konec zvěrokruhu. Teď jsme v podstatě s Beranem byli na začátku zvěrokruhu, říká se, tedy nejsem astrolog, zas tomu tolik nerozumím, ale Beran je nejsilnější znamení zvěrokruhu. Zatímco to nejslabší je na konci zvěrokruhu, což bude za chvíli, a to jsou ryby. Nejslabší, nejzranitelnější a tak dále a tak dále. V každém případě teď ještě bude hrát kapela UFO, neboli UFO, jak jsme zvyklí samozřejmě říkat. Phil Mock je zástupce Beranu z téhle kapely a potom vám pustím ještě výtečnou rock'n'rollovou kapelu Stray Cats. Znáte ji? Já myslím, že určitě někteří z vás. Ano, protože to je kapela, která navazuje na klasický rock'n'roll. V podstatě je to takovej presliovský rock'n'roll. Stray Cats je kapela, která je velice zábavná už proto, že třeba se nepoužívá baskytara, ale opravdu kontrabas. A v skutku ten zvuk kapely Stray Cats je tradičně rock'n'rollovej. No a zástupce Beranů z téhle kapely je Brian Seltzer. Tak, UFO a Stray Cats a jdeme do ryb.

0: Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Buďte na sebe při výletech opatrní, protože Státní zdravotní ústav eviduje velký nárůst počtu případů lymské boreliozy. Za poslední pololetí letošního roku úřad zaznamenal 5320 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. A pozor, ve městech jsou klíšťata mnohem více infikovaná než v lesích. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek. Zhruba za polovinu pádů si mohou jezdci sami. A víc než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají hlídky naprosto běžně. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřili. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka ani registrovaná, i když by měli. Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně skoro 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Registrovaných motorek tu nikdy nejezdilo víc. To byl víkendový guláš a Tomáš Adamec. Tady je další klasická rocková muzika.

0: víkend rockového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: 17 hodin a 15 minut posloucháte rádio Beat, víkend zvěrokruhu. No a jsme u znamení, který je pokládáno za to nejzdegenerovanější, tedy na konci zvěrokruhu. A to je znamení ryb, zrozenci mezi 21. únorem až 20. březnem. Ano, živel voda, to je jasný, Neptun je planeta, barva fialová a modrá, jestli chcete charakteristický šutry, tedy kameny, ametyst, modrý safír, opál, perly, no je. Fluorit, povaha je spíše ženská, tedy, nechci říkat slabší, to je špatně, možná něžnější, to by možná sedělo. Tak, ale pojďme k takový té obecné charakteristice ryb pro všechny. Lidi narození pod vládou vodního znamení ryb jsou jemný a klidný povahy a duchovního založení. Nade vše si cení harmonii a mají mimořádně silně vyvinutou intuici. Často vidí věci, které zůstávají jejich okolí skrytý. Ryby jsou citlivý a vnímavý bytosti, které rády pomáhají ostatním. Ve společnosti jsou přizpůsobivý a drží se raději v pozadí. Vlastní názor jim nechybí, ale nechávají se ho pro sebe. Jsem sám ryba tedy, ačko hout, a v něčem souhlasím, v něčem tedy ne. Za chvíli si tedy budeme zabývat chlapama, který jsou narození ve znamení ryb. V každém případě, přátelé, hrál nám kapela Twisted Sister. Dee Snider patří do zrozenců ryb, abych to řekl takto. Za chvíli Petr Kalandra. Já myslím, že Petr Kalandra je typická ryba. Velice citlivý člověk, tajemnej víceméně. No, dobře. Pak tady máme jednu dámu, a to z kapely Heart, to je Nancy Wilson. No a ještě potom další ryba, pro mě taky docela typická, velice, na mě vždycky působil tak velice citlivě a něžně, George Harrison.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rokový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Nenápadnej a zároveň geniální muzikant, tak jsem vždycky vnímal George Harrisona před chvílí. Dozněl zrozen ve znamení ryb. Pojďme tedy k charakteristice chlapů, který jsou zrozeni v rybách. Ano, obecně zase, prosím vás, připomínám, tady jde spíš o srandu, nebo ne o srandu, ale spíš o zábavu, aby jsme to tak nějak jako dali do nějaký roviny, jako neberte to úplně doslovně, jak znovu připomínám, osobní horoskop je ten, pokud ho chcete, pokud u něj stojíte, tak osobní horoskop sestavený odborníkem je pro vás mnohem víc určující než tyhle ty obecné hlášky. Ale je pravda, že i obecně najdeme v sobě a v těch znameních určitou pravdu, která nás v těch znameních charakterizuje. Tak chlapi v rybách. Na první pohled působí spíš pasivním dojmem, ale já myslím, že jsem to už říkal, no ale můžu to klidně zopakovat, umí využít vhodné příležitosti, aby projevili své schopnosti a zajistili si úspěch. Citlivá duše, ale přitom velmi ambiciozní, věří na vyšší morální principy, to tak jakoby řečeno, já cituju samozřejmě z těch oficiálních zdrojů, vyšší morální principy, no dobře, no tak chápeme to, k ostatním se snaží být ohleduplní a pozorní, jsou velice cílevědomí, já myslím, že už jsem tohle říkal, takže se pojďme přesunout spíš k těm ženským. To mě taky zajímalo, ženy v rybách působí jemně a velmi žensky, ale první, já neznám žádnou ženu v rybách, jo, tak teď budu sám zvědavej, ale první dojem trochu klame. Je to totiž silná osobnost, žena ryby tedy, která ví, co chce. Ráda se obětuje pro druhý, ale jen dokud jí nepřeteče pohár trpělivosti. No, to je co? Dobrá obranná reakce, co si budeme povídat. Silné stránky. Vyniká citlivostí a empatií, umí se přizpůsobit okolí a přitom zůstat svá. Má zvláštní vyzařování, je velmi přitažlivá. No, tak u ženských je to velice dobrý předpoklad, že jo? Slabé stránky ženy v rybách. Její mírná a nekonfliktní povaha spolu s přizpůsobivostí ji někdy mohou přinést potíže s prosazováním vlastních názorů. Oceňuje upřímný vztahy, to má ráda tedy, oceňuje upřímný vztahy a klidný prostředí kolem sebe. Energii jí nabíjí příjemné a hezké bydlení a harmonická rodina, tak to já myslím, že všem, ať jsou zrovna v jakýchkoliv znamení, když je pohoda, tak je klid, co si budeme povídat. Co nemá ráda žena v rybách? Z duše nemá ráda hádky a hlučný výměny názorů, její soucitná povaha se nepřenese ani přes násilí a ubližování slabším. No tak tady chápejme to tak, že to je všeobecný takový tvrzení. Jo, já zase jakýkoliv znamení neznám člověka, který by tohle měl rád, leda nějaký úchyl, jo, co si budeme povídat. Jaká je milenka? No tak dobře, to mě taky zajímá. Takže na ryba vyzařuje z ní ženskost a svou tajemností okouzlí hodně mužů. Tomu věřím. Souznění duší je však pro ní důležitější než fyzická láska. Takže spíš duchovní láska než ta fyzická. Ale tak to je sympatický, že ano. Tak pojďme k další muzice, co vám teď pustím. Kapelu Iron Maiden. zástupce ryb v téhle kapele je Adrian Smith, známe to jméno, co si budeme povídat. Potom ten Lizzy, tam je to Scott Gorham. No a co bychom ještě zahráli v tomhle bloku? No určitě dáme Vladimíra Mišíka, to je typická ryba, jo, Vláďa Mišík. Jak jsem jeho muziku vždycky poslouchal leta letoucí, snad už půl století, ty bláho, toto letí. Tak to je mi člověk velice, velice blízký, Vláďa Mišík, ačkoliv. A jo, jednou jsme byli na koncertě Paula Simona spolu, jsme pili pivo na Spartě, to byl ten první koncert Paula Simona. To byl krásný zážitek s Vláďou Mišíkem. No a pak už si budeme povídat dál, protože dokončíme ryby a půjdeme do znamení vodnáře, pokud se nemýlím. Já myslím, že ano, fajn, a tím to ukončíme.

0: hvězdná znamení rockových hvězd. Rockový zvěrokruh na rádiu B.
1: Ano, hvězdná znamení rockovej hvězd a nejen rockovejch. Tak samozřejmě, já nechci říkat uctíváme, ale známe velice výrazné osobnosti, jak z rockového světa, to se týká přímo rádia Beat, ale i z toho ostatního kulturního světa. To jsem chtěl říct. Tak, ve znamení ryb, přátelé, byly zrozeni třeba moje kamarádka a výborná ženská Eva Holubová, skvělá herečka, co se budeme povídat. Neméně skvělá herečka Simona Stašová, miluju ji v různých těch komediích a filmech od Honzy Hřebejka třeba. Lucie Vondráčková, tak to je krásná buchta, co si budeme taky povídat, že jo, Zlatá Domovská, další krásná dáma, Sharon Stone, ježiši, Bruce Willis, tak Bruce Willis, borec, taky můj hrdina velký, nebo Chuck Norris, tak toho taky všichni známe. Ti všichni jsou zrozeni v rybách. Velice zajímavý osobnosti. Stejně jako John Bon Jovi, který za chvilku bude hrát, Vláďu Myšíka, už jsem zmiňoval, co se mi tady ještě vejde. No, já myslím, že ještě David Gilmour. A tím s rybami skončíme. Ne, že bychom je vylovili a popravili nebo udusili nedostatkem kyslíku. Teď jste to viděli určitě ve zprávách. Chudáci ryby, jak hynou na jižní Moravě, ale s tím se asi nedá nic dělat. Tam jsem nechtěl zaběhnout. V každém případě tedy John Bon Jovi, Vláďa Myšík a David Gilmour. A půjdeme k dalšímu znamení, který předchází rybám. A to je, přátelé, velice zajímavý znamení vodnář.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?

0: se nezajímala o politiku, ale také očima SS-mana z České Lípy. Ještě letos muzeum zahájí stavební úpravy. Financování úprav je zajištěné, pro samotnou výstavu se hledá. Zástupce ředitele muzea Ivan Rous, který se tomuto období dějin dlouhodobě věnuje, nám řekne víc.
1: Bude to pod tou hlavní velkou vstupní věží v suterénních prostorech. Ta expozice nebude velká plochou, ale o to víc bude vybavená moderními technologiemi a už to bude opravdu čistě interaktivní expozice, i když neslavíme samozřejmě ani na sbírkové předměty a myslíme si, že by to mohla být expozice, která opravdu by zasáhla lidi tím, že vtáhne do toho dění.
0: Posledních pár týdnů máme na to, abychom si prohlédli jeden z nejcennějších exponátů Národní galerie Praha, Růžencovou slavnost. Oltářní obraz vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Galerie odhadla, že ho veřejnost znovu po restaurování uvidí zhruba za 5 let. Se zdi bude svěšen poslední srpnový den. Archeologové v Guatemale dosáhli průlomového objevu, když poprvé v historii rozluštili jméno majského astronoma a matematika. Jméno autora složitého matematického a astronomického výpočtu identifikovali díky nápisům na nástěnných malbách v ruinách starověkého města. V doslovném překladu znamená liška běloprsá. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat. Classic Rock.

0: To je ale smířec, co?
1: Jo, to je Kozorok, teď se pozná.
2: Poslouchejte Rokový zvěrokruh na Beatu.
3: No a ta poslední hodina je vyhrazená znamení vodnáře. Jsou to, nebo do tohoto znamení patří ti, kteří jsou zrozeni mezi 21. lednem až 20. únorem. Vodnář, no tak to evokuje, že to bude vodní znamení. Prdlaj, přátelé, je to vzdušné znamení. Vodnáře jen tak snadno nepřehlídnete, rádi plavou proti proudu, takže trošku rebelové, že jo? A mívají velmi originální myšlenky a neobvyklý životní styl. Největšími hodnotami pro tyhle zvláštní osobnosti je svoboda a přátelství a jejich myšlení je o krok napřed oproti své době. Pro svý idealistický názory se často potýkají s nepochopením. No tak jasně, když má někdo vizi a zrovna se nedrží takového toho denodenního jakoby úza, tak je trošku divnej, co si budeme povídat. Vodnáři jsou pod vládou živlu vzduchu, jak jsem řekl, jenž jim dává bystrý myšlení a touhu šířit poznání. Tak když se tak vememe, tak takový ty lidi, co měli nějakou vizi, kteří viděli dopředu, nebo měli přání posunout společnost někam do budoucnosti, vždycky se potkali s nepochopením. No tak to je asi osud i vodnářů. Tak to je obecná charakteristika tohoto znamení. Velice, velice zajímavý znamení, znám takových lidí více, co jsou ve vodnářích a docela to na ně sedí. Zase opakuji, v skutku nemůžeme to roubovat jednoznačně, stoprocentně lepší si udělal vlastní osobní znamení. Tolik tomu, aniž nechci propagovat nějaký astrology, kteří to dělají, jo, ale je to dobrý prostě v každém případě. Tak, my jsme si hráli kapelu Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, pokud se nemýlím, vidíte. No a ve vodnáři z téhle kapely je narozen Tony Iommi. Tady se nám sešly veliký osobnosti zrození v tomto znamení. Tony Iommi, Peter Gabriel, Robert Kodym, protože vanastovky si budeme taky hrát, a samozřejmě Kurt Cobain, budeme si hrát Nirvánu. Tak vidíte, že to znamení opravdu, nebo v tomto znamení se rodí velký, velký a originální osobnosti. To chci poznamenat. Tak teď Peter Gabriel, In Your Eyes, vanastovky, lži, sex a prachy, tuhle pecku mám fakt rád, a pak Nirvana.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: víkend rokového zvěrokruhu na rádiu Beat.
1: Přátelé, poslouchali jste pozorně. Tohle byl Kurt Cobain, tedy zrozen ve znamení vodnáře, unplugged, respektive živě. A pro mě aspoň, já jsem to pozorně poslouchal, doufám, že vy taky, tak to byl neskutečný zážitek. Já toho Cobaina mám velmi rád z těch unplugged záznamů, než z těch studiových nahrávek. To neříkám, že Nirvana studiově je špatná, ale prostě ten Kurt Cobain vynikl víc, když hrál jakoby sám nebo víc komorněji a dokázal do toho dát víc energie snad než v těch studiových nahrávkách. Tak to prostě bývá. Ale je to jenom můj názor, přátelé, tolik k té nahrávce, kterou jsme teď slyšeli v rámci vodnářů. No a teď muž vodnář, přátelé. Je to idealista, který vás nikdy nepřestane překvapovat svými originálními nápady. Za to, čemu věří, bude bojovat, jeho myšlenky létají od jedné věci k druhé rychlostí světla. No, vidíte to. Silnější stránky. Vyniká inteligencí, představivostí a spontánností. Má skvělé nápady a dostane a dostatek odvahy zkoušet dělat věci jinak a lépe. No, je to odvaha, to je pravda. Slabý stránky chlapa vodnáře. Miluje, o svých plánech hodně mluví, ale k jejich uskutečnění se často nedostane. Má jich totiž víc, než lze za život stihnout. Já myslím, že to platí pro mnohá další znamení, ale dobře. Má rád svobodu a nezávislost, zakládá se na upřímných vztazích mezi přáteli, má vztah k technice, ale také k přírodě. No, to je kombinace. Nemá rád pokrytectví a proti srsti, mu je také byrokracie, jednotvárná práce a lidi, kteří umí myslet jenom na peníze. Tak to je taky společný. Já jsem ryba, nejsem vodnář a tohle taky nestáším. Jaký je milenec, tak tam do toho se nezahrnuju. V lásce vás bude neustále překvapovat něčím novým, dámy, a pokud vás někam pozve, můžete se těšit na neopakovatelné zážitky. Kurňa, to je výzva, vidíte. Tak pojďme dál. Alice Cooper je zrozen ve znamení vodnáře. No tak dámy, Alice Cooper, kdyby vás pozval na schůzku, že jo, to by mohlo být docela zajímavý. Potom Michal Pavlíček, další zrozenec ve znamení vodnáře. A pak tady mám ještě připravenou, ale nakonec to přijde až za chvíli, to si nechám pro sebe, pak vám to samozřejmě prozradím. V každém případě Alice Cooper a Michal Pavlíček.

0: Rockový zvěrokruh po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Tak jsme u vodnáře a pojďme se podívat na ženský z vodnáře. Je to silná a nezávislá osobnost, která přesto dokáže působit velmi žensky a šarmantně. Nedokáže žít bez svobody a má široký okruh nejrůznějších, často velmi neobvyklých zájmů. No, to necháme na ní, že jo? Silné stránky. Upřímná, inteligentní, tolerantní a její myšlení není zatíženo předsudky. Můžete si s ní povídat snad o čemkoliv. Moje jedna dcera je vodnářka a naprosto to na ní sedí. Slabé stránky. Trošku nestálá, i když se umí pro věci natknout opravdu hluboce a z celého srdce. Nevždy to má dlouhého trvání. Tak to nedokážu posoudit. Ráda má to, že se nechá okouzlit čímkoliv novým a netradičním, a to ve všech oblastech života. Baví jí překvapovat své okolí. Nemá ráda jakákoliv omezení a předsudky ve společnosti, ráda jde proti proudu a vytáčí, když to nikdo nechce tolerovat. Ano, to je pravda. Jaká je milenka? Je nevyčerpatelnou studnicí nápadů a nudit se s ní určitě nebudete. A to navzdory tomu, že bude zpočátku trošku chladná, takže chlapi, nenechte se odradit. Tak jo. Jdeme dál, Green Day. Tak co se týče kapely Green Day, tak ve znamení vodnáře je zrozen Billy Joe Armstrong. Tak třeba ten, že ano. Green Day, Holiday a pak Guns N' Roses, Don't Cry.

0: hvězdná znamení rokových hvězd. Rokový zvěrokruh na rádiu B.
1: Přátelé, tak si myslím, že za tento víkend jsme si scharakterizovali ty hvězdná znamení v souvislosti s představiteli rockové hudby, když to řeknu takhle obrazně, dejme tomu. Ale hlavně mě šlo o to, aby jsme si připomněli nebo respektive zilustrovali ty naše povahy, jak jsme zrozeni. Pozor, přátelé, to znamení samozřejmě necharakterizuje nás individuálně úplně přesně, ale byla to prostě prdel, ne, co? Byla to prostě taková zábava, kdy jsme si to tak trošku přiblížili a já myslím, že někde jsme se velmi, velmi trefili, jako to vždycky bývá v tom zvěrokruhu, ano? Takže končíme ve znamení vodnáře, to je jasný. Za chvíli Floydi, Nick Mason je zrozen ve znamení vodnáře. Potom ještě stihnu určitě Sex Pistols, takže tam bych samozřejmě chtěl zdůraznit jednoho významného člověka z týhletý fakt vynikající kapely, Johnny Rotten. No a tím skončíme. Díky za pozornost, díky za vaše poznámky a připomínky, protože často jste posílali SMSky nebo maily, že vám to sedí, nebo že vám to sedí, ale zas ne tak úplně. Za to jsem rád, takže příště budeme opět pokračovat v dalším tématu beatovýho víkendu. Jinak já vás zvu v úterý, toto úterý, na rokovou zpovědnici. Budu tady mít dvě dámy a budeme se bavit o zajímavém festivalu, který se jmenuje Lomfest, s kterým je spojeno spoustu dalších aktivit. Pokud máte rádi jeskyně, pokud máte rádi dobrodružství, tak se máte na co těšit. Za chvilinku už Větrník a posléze samozřejmě Harten Hvy. Krásný nedělní večer vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky, čau.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Na Gimplu jsem chodil do Bčka a když měla škola nějakou akci, na naší třídu se dostalo až po Ačku. Bralo se to podle abecedy, no pochopitelně. V katalogu kapel, které procházejí naším pořadem, si jedna z nich napevno zajistila přednostní postavení. Nazývá se totiž A. A protože je anglická, vyslovujeme ji A. 22. května uvedla nového basáka Richarda Trigga na pátém albu Prank a nahrávkou Walkover roztočila Větrník na rádiu Beat dnes 1004. Jeho obsluhu tvoří Jaromír Tůma hovořící a Pavel Černou hudbu spouštějící. Co dál? Na zářijová vystoupení v Praze se chystající skupina Blackstone Cherry z Edmontu ve státě Kentucky nás opětovně naláká na EP Celebrate z 6. března, konkrétně na titul What You're Made Of.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Máme zde nové vokální duo. A co na tom, že mu sečteme 169 let? Paul McCartney a Ringo Starr jsou si prostě souzeni. A ta kulisa Liverpoolu do alba The Boys of Dungeon Lane nepochybně patří. Big Pete se z nahrávky Home to Us poněkud vytratil, ale cesta domů zůstává pro většinu z nás určitě lákavá.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Nelze se zmínit o Liverpoolu a opominout Beatles, ale vody se k Mercy už mezi tím pokřtili další zdejší talenty a svým debutovým EPčem se k ním v roce 2023 připojil zpěvák Dan Byrne. Letos pokročil na prvním albu This is where the show begins a kde ta show z názvu desky začíná, to nám ukáže v nahrávce Savior.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Ambice rockových kapel bývají nebalé, a to se někdy odráží už v samotných názvech, které obsahují vlivné slůvko high. A tak jsme tu už měli kapely High Confessions, High on Fire, High Fighter, High Spirits, High Strung, High Viz, Highly Suspect, a dnes si u nás první zahraje v roce 2018 ve skotském Edinburghu založené funk-rockové trio High Faith. Z letošního druhého alba Twice as Nice přihodí snímek Room 634.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: The end is not the end. Konec neznamená konec. Pojmenovala své 24. dubna vydané album kalifornská skupina Etreu a šalamounsky trefila název, protože svůj metalcore cpe do větrníku po 35. a určitě to není naposled. Jak jsem řekl o kapele minule, přináší bizarní spojení metalcoreu, který hojí nervy. To platí i o nahrávce All For You.

0: větry.
1: Na Rádio B. Jsme v polovině, hlásí se dvě pravidelné rubriky Ploužák a Kláda. Rock'n'roll se staženými nástroji a se vzory ve skupině U2, tak si nalinkovala uměleckou dráhu formace Colony House Franklinu v americkém státě Tennessee. Po 5 letech sadila v letošním 17. roce činnosti na desku formátu EP a na té jsem jako pozvánku k pomalému tanci zaregistroval svůdné Only You.

0: spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Jaké to je být semlet větrným mlýnem, to teď na vlastní kůži pocítí příslušníci tří seskupení, která zde uvedu poprvé. To první, kozu s Bosnou, se dočkala naší pozvánky v 18. roce činnosti a na 6. albu z 15. května. Odměnou mu budíš téměř 8 minut, které jsem vyšetřil pro nahrávku They Did No Karate. I když červík pochybností ve mně hryže, nehledali chlapci náhodou inspiraci v hotelu California?

0: Jen se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: Sdělení, že společnost Agrotec znamenitě hospodaří na více než 1200 hektarech zemědělské půdy, mě upřímně potěšilo. Ale já hledal na internetu informaci o Agrotec Metalu. A tak jsem se dostal na kobylku skupině Combichrys z Atlanty, která tento v Americe rozšířený elektroindustriální styl reprezentuje. I když má norského zpěváka Andyho La Plegu. Letos o sobě dala vědět 21. května EPčkem Only Year for Good Time, z kterého hrajeme Rise.

0: Vietrník. Vietrník. Na Rádiu Beat.
1: Ani dneska neunikneme nostalgii pro 80. léta. Ta vnáší do současných rokových žebříčků hudbu, kterou nemohu připsat našim předkům, protože sám už jsem v té době měl dvě dcery. Posílám ji samo nebe, alespoň tak soudím podle sedmičlenné koreanské skupiny, která si říká Boys from Heaven. Jako své vzory uvádí Toto a Journey a 22. května vydala třetí album The Wanderer, z něhož vypouštím novinku v retro stylu, trochu se to protiřečí, How Long?

0: spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: A je tady nepřeslechní 80, radí mi po internetu britský expert. Smíchej Queen a Aerosmith. Jako specialitu přidej Dirty Honey a vyjde ti londýnské kvinteto Karma Effect. To pracuje na svém zestupu od roku 2020. Teprve po 15. květnu, kdy vydalo třetí album Cruel Intentions, ovšak Spojené království bere vážně a na říjen a listopad nabízí termíny na turné. Tam určitě zazní naše ukázka Waiting on a Miracle.

Větrník na Rádiu B. 35 let na scéně a v jedné kapele, a ono je to ještě baví. Množné číslo sem nepatří. New Yorkskou kapelu Propane drží pohromadě už jen jediný zakládající člen, basák a zpěvák Gary Meskel, dnes 60letý. Ovšem 16 vydaných alb svědčí o jeho neutuchající snaze. To aktuální Stone Cold Angel vyšlo rovněž 15. května a zakončí dnešní Větrník, za který se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.

0: Rádio Beat.
1: Je to taky, neděle večer je zase čas na to, abychom si řekli, že odstartoval pořad Hard and Heavy. A nebo není neděle večer, pak ale musí být úterý ráno. A ta věta je stejná, znamená to tedy, že neposloucháte premiéru, ale posloucháte reprízu pořadu Hard and Heavy, což na faktu, že před sebou máme 4 hodiny muziky, tak trošku tvrdší, vůbec nic nemění. S vámi je Stan Robáš, přeju příjemný poslech celé té 4hodinovky, kde se prostřídáme, dáme si speciál, uvítáme ho. Řekneme si, že otvírákem dnešního vysílání byly Iron Maiden a jejich Dance of Dead z desky stejnojmené, to aby se nám to dobře pamatovalo, kteří nejenže otevřeli Hard and Heavy, ale zároveň se o nich zase mluví ve spojitosti s mnoha věcmi, s koncerty, s dokumentem, s filmem, s novým merchem, tedy upomínkovými předměty pro fanoušky, s uváděním do rock'n'rollové síně slávy a s jejich přístupem k věci, protože sami muzikanti se nechali slyšet v tom smyslu, že si sice ocenění váží, už tam měli být dávno, ale pokud by náhodou měli nějaké jiné povinnosti, koncerty, turné nebo něco takového, no tak nehrozí, že by nějaké takovéhle věci kvůli rock'n'rollové síni slávy měli měnit. Tak takový je postup a přístup muzikantů, kteří si stojí za svojí muzikou. I v roce 2003 si za ní stáli, tenkrát právě vycházela tahle ta muzika, která budíš otvírákem toho dnešního vysílání. Máme toho před sebou, Hergo, docela dost, tak pojďme nezdržovat povídáním, pojďme hned hrát další muziku.

0: na beatu.
1: Finger Eleven a v tomto případě tedy nikoli sami, ale doprovázení jako parťáky z kapely Filter a Blue Sky Mystery, to je to, co máme za sebou. Stejně tak máme za sebou Nightwish. Řekl bych ohlédnutí se za Nightwish. Nemyslím to nijak zle a pejorativně, ale jak víme, tak Nightwish spíš neexistují, než by existovali. Tohle to bylo z desky Human to Nature, která vycházela už před nějakými 6 lety, pokud se nemýlím. Noise je za námi. Já jsem čekal, kdy se to stane a teď už se to regulérně děje. Zaprvé na Masters of Rock vystoupil Marko Hietala, ten už pravda mohli byste říct není oficiálním členem kapely Nightwish a i ta Flor Jansen už má tak nějak trošku plný zuby toho čekání, co se vlastně bude nebo nebude dít okolo kapely a v rámci těch svých koncertů, který sem tam probíhají, tak se rozhodla, že rozjede plnohodnotný solo projekt, který by měl být podstatně metalovější než to, co v poslední době vyváděla tak jako v okolí různých televizních vystoupení a malých koncertů a muziky pro děti a podobně, že i ti velcí, kteří mají rádi její hlas a její projev, tak že se konečně zase dočkají něčeho metalovějšího. Inu uvidíme, jak se jí bude dařit. Jak se daří, to už vlastně vidíme v případě kapely Glory Hammer, to je zase parketa takových těch melodicky metalových záležitostí, trošku dovesela postavených. Glory Hammer chystají novou desku, taky už bylo na čase. Už nějaký pátek je to, co vystupovali s novým materiálem tady u nás a až přijdou příště, tak už budou určitě hrát nové věci. Desku jako takovou vám zatím slibovat nebudu, protože ta je zatím hudbou budoucnosti, i když neúplně vzdálené. No ale ochutnávky, ty už se začínají objevovat. Třeba v tom uplynulém týdnu jednou z těch čerstvých věcí, která vyrazila do světa z tábora Glory Hammer, je ta, která nese název Ultimate Sacrifice a zní takhle.

Částečně by to mohlo působit dneska tak, že se tak jako, že ohlížíme za festivalem Masters of Rock, což vlastně není úplně správně, protože on v tuhle chvíli ještě probíhá ve Vizojicích, i když jde do svého finále, ale ono se tomu nedá vyhnout, protože letošní line-up je prostě tak nabitý, že nějaký takový malý přesah bychom si tady prostě v podstatě nemohli dovolit. Tohle byly po Glory Hammer a jejich novince, zase pro změnu staří, dobří Primal Fear. Primal Fear je jejich New Religion, tedy tahle ta nahrávka, která vycházela krom jiného v roce 2007 na stejnojmenné desce, ta dozněla a Primal Fear jsou jednou z těch kapel, které se zúčastnily letošního ročníku Masters of Rock. Zároveň se tam vzpomínalo na staré časy kapely Accept. Tak ta tam teda nehrála, tam je zastoupil Udo, protože Accept máme za sebou už z plzeňského Metal Festu, ale myslím, že nebude škoda, když si teď pustíme něco z těch nových časů.

0: Rádiu Beat.
1: Poďme tomu klidně říkat, rubrika Ať se mládí vydovádí, zatím jsem hral samé rockové či metalové klasiky, teď jsme udělali takovou mírnou odbočku k něčemu, co klasici tak úplně nejsou, i když pravdou je, že zrovna Avenged Sevenfold to vždycky brali tak jako s úctou ke takovým těm klasickým postupům, no ale zvuk ten prostě moderní museli mít a vždycky měli. Já už jsem o nich tady dlouho nemluvil a co pa nemluvil, dlouho jsem je nehrál v pořadu Hard and Heavy, tak teď vzpomínka na album, které je už 16 let staré. Je to zas pro mě takový ten milník, kdy si člověk uvědomuje, jak už je starý, protože si pamatuju, když ta deska vycházela, boom, to byl obrovský, Mike Portnoy vypomohl tu kapelu, to tenkrát vystřelilo, dokonce tady mezi tím několikrát hrála i právě muziku z téhle té desky jako Natural Born Killer, ta je právě teď v pořadu Hard and Heavy na beatu za námi. My se posouváme dál, možná bychom mohli říkat, že zase spíš těm klasikům, protože když se podívám do toho playlistu, který mimochodem je vyvěšen na webu Rádia Beat, Facebooku a Instagramu, tak tam jsou napsáni Judas Priest nebo třeba taky Dream Evil. I o těch tady dlouho nebyla řeč. Dream Evil vezmu do éteru z roku 2004 z desky The Book of Heavy Metal, třeba se skladbou The Sledge.

Radio Beat. Dream Evil, vzor 2004, k tomu zase o něco starší muzika Judas Priest a Blood Red Skies z desky Remy Down, ta je z roku 1988 do 80, jak jsme se dostali s Judas Priest, a když jsem doma si chystal muziku, tak mi padla do oka, moc se o ní nemluví, ona má takový specifický plechový zvuk, který úplně nezapadá do toho zvuku kapely Judas Priest, ale mám pocit, že se povedla, já mám tuto desku velmi rád. Blood Red Skies má za sebou, abych to nezdržoval dlouhým povídáním. Pojďme zůstat ve starých časech, i když třeba ne v těch 80., ale můžeme i do 90. let. Tenkrát vyšla taková v podstatě polokoncepční deska kapely Manowar. Má tam takovou tu dlouhou pasáž o putování Achilla, kterou si necháme někdy na příště, ale má tam i věci, které nejsou úplně kompozicemi a skladbami, ale dá se o nich mluvit jako o písních, což by třeba mohla být ta, která začíná šermováním mečů.

0: Beatu.
1: Za námi Arakain a jejich Diesel, taky Metallica, For Whom the Bell Tolls, tedy metla ze starých časů. Ono to má svůj důvod, my už jsme minulý týden zmiňovali Cliffa Bartna a teď ho můžeme zmínit znovu, protože vzniká Cliffovo muzeum a už velmi brzy v průběhu léta by mělo být otevřeno a takovou zajímavostí možná pro někoho možná otravností bude to, že nemusíte úplně cestovat napříč celým světem, abyste se na tu expozici, která se týká Cliffa Bartna, vzpomínky na něj a pozůstalosti, mohli podívat tak, že nemusíte úplně letět někam do Ameriky a podobně, stačí sedět doma v obýváku, protože tohleto muzeum je to prostě jedna z věcí z takové té nové současné elektronické doby, bude právě elektronické. Spolupracují na tom různé společnosti, včetně Cliffovy rodiny, tak aby to celé bylo věrné, aby se to člověk mohl prohlédnout se vším všudy, tak jak na Cliffa vzpomíná. No a když byste chtěli víc informací, tak já v tomto případě doporučím mrknout se na Beatový web, protože tam k tomu víc informací najdete. Zároveň se posuneme v muzice dál k něčemu, co vlastně můžeme říkat, je tak trošku příbuzným tématem s Metallicou, respektive s těmi členy, speciálně tím jedním konkrétním, který Cliffa v Metallice nahrazoval. Ta jeho cesta totiž potom vedla přes Flotsam and Jetsam, no a ti se ozývají svět zase s dobrými zprávami a novou muzikou. Už jeden single jsme si tady v Heart and Heavy od nich pouštěli, no a druhý single ten vyrazil do světa právě v tom uplynulém týdnu, jmenuje se Harvesting the Hate.

0: Radio B.
1: Za námi Flo Sam & Jessam, jejich Harvesting the Hate, taky Mastodon a jejich The Crooks, takhle psáno, čteno česky, The Crooks, tak to je věc, kterou najdete na desce, která se jmenuje Hashten Grim a vycházela v roce 21, taky už je to nějaký ten pátek, ale pokud jste fandové kapely Mastodon, dobrou zprávou může být to, že chystají novou muziku i celou novou desku a že se na ní můžeme těšit. A singly ty já očekávám taky co nejdřív, takže teď jsem sáhnul po staré věci, aby nám ta informace někde nezůstala viset v luftu, ale hned jak budu mít nové, tak vám je mile rád pustím. Nebo vás odkážu někam, kde se na ně budete moci podívat, což je případ té další muziky, která je připravena. Anthrax jsme tady u nás měli v Plzni na Metalfestu. Leckdo netuší, že jsme málem Anthrax neměli, protože Charlie mu Berante bylo ale opravdu blbě. Ten si užíval takovou tu typickou, opravdovou, poctivou chřipku s těma 40, kdy v podstatě ležel celou dobu, pak se nadspal Coldrexem, což pro něj byl takový objev, to prej v Americe nemají. Odehrál ten koncert doslova na morál a pak si šel lehnout zpátky. No a pak se zranil, takže na dalších koncertech už nevystupoval. Ale co se týče studiové práce, tak Anthrax pracují na muzice, už vydali jeden z videoklipů a teď vydávají takové vlastně making of, tedy pohled do zákulisí toho, jak to celé vznikalo. To je ten můj odkaz. Na beatovém webu najdete právě tohleto zákulisní video, to vám tady v éteru těžko můžu pustit, protože byste k tomu potřebovali ten obraz, tak www.radiobeat.cz je ta cesta, kam se vydat a kam se určitě podívat. No a co se týče muziky, pojďme udělat tu paletu co nejširší, když mluvím o nové věci, tak záměrně sáhnu po staré věci. Zpátky do 80. State of Euphoria je deska právě z roku 88. Out of Sight, Out of Mind je píseň, zní a zní takhle.

0: Rádiu Beat.
1: Pojďme si říct, že zas ne úplně často tady v Hard & Heavy hraju vyloženě metalcoreovou kapelu, což v tomto případě jsem teď porušil právě těmi Dillinger Escape Plan, kteří dohráli prostém po mapě do New Jersey, do místa, které nese název Morris Plains, tak to zní jako poeticky mě do ucha. Odtud pochází totiž tahle ta kapela, která se tam v roce 97 dala dohromady, a když přemouříme oko nad tou šestiletou pauzou, budeme tvrdit, že od té doby fungují pořád. Dillinger Escape Plan, od nich jsme hráli One Thing Not So Much 2S2, název skladby, kterou si pamatuje podle mě jenom kapela a skalní fandové, ta je právě teď za náma. Budeme se věnovat ale taky další muzice. Ti, kteří koukají na playlist, tak dobře vědí, že metalcoreu věrní zůstaneme, a jenom se posuneme prstem po mapě a kousek vedle od New Jersey, a to do Michiganu, do Detroitu, z toho města, odkud vzešla spousta rockových kapel později v roce 98, tedy rok po Escape Dillinger, tak vzešla i kapela Walls of Jericho. Tu tady mám připravenou, taky mám konec konců napsanou v playlistu, taky tady od nich mám jednu z těch čerstvých věcí, protože pravda je, že tento týden na singly, které dorazily až k nám sem do beatu, tak byl takový chudší, no ale něco se přeci jenom povedlo. Třeba tahle ta věc nazvaná The Ascent.

0: Radio Beat.
1: Za námi Walls of Jericho, jejich The Ascent, taky Arch Enemy, kteří již jsou minulostí minimálně v této partě. As the Pages Burn je to, které, to, co dohrálo právě teď, a my se můžeme přesunout zase někam kousek dál. Tady to je taková zajímavá věc. I Německo mělo a má svou trashovou čtyřku, která je tvořena kapelami jako Sodom, Destruction, Creator samozřejmě, a k ním se velmi často do té čtyřice připočítává další jedna kapela, taky už letitá z roku 1980 z Frankfurtu, která bezesporu trashovou vždycky byla, ale na rozdíl od těch ostatních se sama v těch svých textech nebrala tak úplně vážně. Což konec konců, i kdybyste nebyli znalci a fandové, můžete vytušit i třeba z toho playlistu uveřejněném na beatovém webu, protože jenom při tom, když si přečtete, že deska z roku 2020 se nese název Paulo's Dogs, ale je třeba podívat se, na jak se to píše. A že ta píseň, kterou si dáme, tak nese název Beer Barians, tak je to úplně jasný. Ne, že by to vždycky bylo úplně ochlastu v případě kapely Tankard, ale vždycky je to taková celkem velká prča. Pojďme si pustit jejich muziku.

0: beatu.
1: Slíbení Tankard, Take Beer Barians, taky neslíbení zatím, ale už odehraní Dead Angel a jejich Son of the Morning, tedy kapela, která v tomto týdnu ohlásila, že se vypraví na Evropu. Myslím, že o nich tady ještě hodně uslyšíme a hodně o nich budeme mluvit. Son of the Morning dohrála, kdybyste ji chtěli hledat, tak zkuste desku The Dream Calls for Blood z roku 2013. Playlistu, o který jsem několikrát zmínil, mi zbývá odehrát Opium of the People od Slipknot, vzpomenout na staré časy ze Slayera, dát si Death Head a pak jít do kopru, protože už budu přetahovat příliš. A to se nelíbí nikomu, ani mě, ani vám, ani speciálu, který se chystá. Petr Koral už je tady za dvířky a vy se můžete těšit na jeho povídání s Adamem Gravesem z kapely Matka v krizi. Zjistíme, co nového u kapely, zjistíme, co nového mimo kapelu, jakou muziku mají rádi, co je inspiruje. A myslím, že to bude velmi zajímavá směska muziky, když se jenom mrknu na to právě, co v playlistu na webu uvedeno je. Kdo se nekouká, nechá se překvapit, ale tu pestrostu vám slíbit můžu. Stejně jako můžu slíbit Davyho s Alem, kteří dneska po 14 dnech zase takhle ve dvojici uzavírají dnešní vysílání. Užijte si ho, býťáci, zítra nabít to naslyšenou, za týden samozřejmě taky, to tedy v rámci tématu našeho pravidelného zvaného Hard and Heavy.

0: na beatu.
1: Krásný večer vám přeje Petr Koral. Začala další hodina dnešního Hard and Heavy a začala písní skupiny Matka v krizi, která se jmenovala Tohle je válka a pochází z alba Nadvláda. No a já tady ve studiu vítám kytaristu skupiny Matka v krizi, Adama Grejse. Ahoj, Adame.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak já myslím, že úplně první otázka a první téma je jednoznačné, protože myslím si, že jméno Matka v krizi ještě zdaleka ne každému, kdo je teď u přijímače a poslouchá být, něco řekne, tak co má za sebou Matka v krizi?
2: Matka v krizi. To začalo vlastně, ten projekt začalo v roce 2023 jako v podstatě punková kapela, kdy ještě nebyli jsme plná sestava. Začali jsme to vlastně tři kámoši, blízký z dětství. A v tu dobu jsme hráli převážně covery a dobrý dva roky se prostě nic nedělo, takže byl čas, kdy jsme vlastně dělali úplný hovno, když tak řeknu, a pak se začalo nějak psát písničky a přes od roku 24-25 vlastně vzniklo několik dem a z toho jsme pak poskládali vlastně naše první album Nadvláda. Takhle bych to řekl.
1: Klidně můžeš zmínit se tedy, v jaké sestavě dnes hrajete, kolik vás je, jaké máte obsazení?
2: Dneska má nás je vlastně pět a jsme dvě kytary, rytmická, lídová, zpěv, basa a bicí, normální sestava.
1: Také jsme nezmínili tu důležitou věc, že Matka v krizi je pražská kapela, že jo?
2: Ano, z Prahy.
1: Tak jako pokaždé, když hostem mé hodiny Hard and Heavy je nějaký muzikant, tak on vybírá veškerou hudbu, nejenom tu v úvozovkách svoji, tedy od kapely, kde působí, ale i nějakou jinou. A nejinak tomu bude i dnes. Takže Adam vybírá, co si dáme jako první nematkovské.
2: Tak první si klidně dáme to Join Me od kapely Him.
1: A z jakého důvodu?
2: Tam mě hodně inspirovaly kompozice, vlastně kdy kombinují.

0: kapela Piano. Je to takové zamilované, ale i s trošku tím temnějším podkladem. A to se mi dost líbí.
1: Takže tady finský love metal, jak si říkali, hymn z alba Razorblade Romance. Join me.

0: beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy, třetí hodina, jejíž hostem je Adam Graves, kytarista pražské skupiny Matka v krizi. On vybírá hudbu a po him vidím tady v playlistu, že máme připravené Trivium, tak opět Adame zdůvodni tento výběr.
2: Tak Trivium je asi pro nás, pro všechny z kapely, hrozná srdcovka. Je to z těch našich oblíbených původních jako metalcoreových kapel, z těch začátku teď století.
1: Jasně.
2: A taky jsme nebyli na nejednom koncertu a dějí pro nás velkou inspiraci vlastně v hudbě, v textech i ve všem.
1: A co si pustíme od nich konkrétně?
2: Skladbu Gunshot to the Head of Trepidation z našeho asi nejoblíbenějšího alba, taky který bylo obrovskou inspirací Ascendancy.
1: Jdeme na ně. Trivium.

0: Tohle byly Trivium a vracíme se ke skupině Matka v krizi, kterou znovu připomínám, tady zastupuje kytarista Adam Graves. A vlastně Trivium, ty jsi o tom hovořil sám, že je metalcoreová kapela. A co jste vy? Protože vy tam máte takovou speciální škatulku, že jo? Povídej.
1: My jsme v podstatě pravý český metalcore. A to je, že si tam trošku děláme svoje věci, aby jsme... Kdyby třeba byli nějaký fanoušci, kteří by poslouchali jenom heavy metal, metalcore, tady power metal, že který občas říkají, no jo, ale vy do toho úplně nezapadáte, do toho žánru, vy si tady děláte jiný věci, které tam úplně nepatří. A takže pravý český metalcore je něco, co si vlastně, kde si vlastně můžeme dělat trošku svoje věci. Máme tam ty metalcore riffy, ale pak trošku i kabátovský refrény, takový zpěvný, aby se nám to líbilo.
0: Je pravda, že já, když jsem vaši hudbu poslouchal, tak mi to přišlo hodně uvolněné, alternativní bych řekl. Mm-hmm. Takže třeba se škatulkou alternativní metal byste neměli problém.
1: To samozřejmě.
0: Vraťme se k tomu prvnímu albu Nadváda. Tak jestli jsem to pochopil dobře, to vznikalo tak, že jste prostě tvořili jednotlivé písně a pak jste to teprve dohromady zastřešili prostě pod hlavičkou alba?
1: Ano.
0: Takže nějaký jakoby koncept albový tam nebyl.
1: Koncept jako album jednotlivé to úplně není. Spíš se vztahuje na tuhle písničku, která je taky název alba, jako title track. Ale vlastně písničky jsou o hodně tématech a tohle je prostě trošku o politice dnešní doby, když taky velká, což je taky nějaká velká inspirace třeba s vládou Donalda Trumpa, s kterou samozřejmě nesouhlasíme, tak není to něco, co bychom přesně jmenovali v písničkách, ale je to takový téma, do kterého se každý může dosadit nějakou svoji životní situaci, nějaký názory a tak to bereme.
0: Tak na to pojďme si pustit Nadvládu, skupina Matka v krizi.

0: Radio Beat. Dozněla Nadvláda, tedy titulní věc prvního alba pražské kapely Matka v krizi, kterou tady zastupuje její kytarista Adam Graves. A on vybírá veškerou hudbu, tak kam se přesuneme teď a proč?
1: Dál se přesuneme na poměrně oblíbenou kapelou, aspoň takový i v Česku, světoznámě, kapela Bullet for My Valentine s písničkou You Wanna Battle, Here's a War. A Bullet for My Valentine jsou pro nás od úplného začátku pro nás, pro všechny, velká srdcovka, skvělá inspirace už od kytarových harmonií, skvělých kompozic, zpěvů, vlastně tak.
0: Oni se taky hodně vyvíjeli, máte rádi všechny jejich období?
1: Řekněme spíš ty brzké období, to pozdější, to je takový víc alternativní, bych to nazval, taky to rozdělilo trošku tu fanoušku.
0: Jo, právě proto se na to ptám, no.
1: Ale já jsem takový, že já mám rád vlastně cokoliv, co ta kapela jako vytvoří, že zvládnu to poslouchat, zvládnu se k tomu nějak navázat, když je prostě poslouchám nějakou další dobu, když je mám rád, tak...
0: Tak jo, tak teď se vydáme na album Venom, které vyšlo před 11 lety. Ballad for my Valentine.

0: stále posloucháte Radio Beat, posloucháte Hard and Heavy. Se mnou u mikrofonu sedí Adam Graves, kytarista skupiny Matka v krizi. On vybírá všechnu hudbu, znova se opakuji. A on vlastně v jednom z předcházejících vstupů zmínil i kapelu Kabát a teď vidím, že Kabát je připraven. Tak co si dáme a z jakého důvodu?
1: Tak V pekle sudy válej, to je taky taková poměrně srdcovka v tom Česku. Kabáti, velký jméno. A je to takové, to nás zase inspirovalo do takových těch hospodských písniček, vlastně, kde se dají zpívat. Je to, každý se zaspívá s takovým jako lehkým refrénem, když tak řeknu, snadným. A Kabát je hlavně v těch jako refrénech a tak, ne moc v těch kompozicích. Jsme se od nich inspirovali, ale jsou to pro nás idolové, takže tak bych to řekl.
0: Tak jo, takže tady je album Go Satane Go z roku 2000, skupina Kabát a V pekle sudy válej.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Po Kabátu se vracíme opět ke kapele Matka v krizi a já se Adama Grace, tedy kytaristy, ptám, jak vypadá aktuální situace, protože vy, jak jsem pochopil, tak jste autorsky velmi potentní, protože album Nadvláda vyšel letos, ale vy už máte i zase další věci, že? Tak jak to u vás vypadá?
3: No, tak vlastně to, co se děje, my vlastně tvoříme a nahráváme písničky, co můžem. Máme jich taky hodně, co se nedostali na naše album Nadvláda. A vlastně nemáme v plánu nějak úplně zpomalovat. Jak říkáme, krize ještě nekončí. A tak měli jsme teďka plány na nový album, na další album, který je pro nás takový velký krok zatím, že do se nám právě líbí to album Nadvláda, tak chceme v něm pokračovat. Takže chceme, aby jsme mohli hrát živě a fanoušci by znali texty, věděli ty písničky, tak teďka vydáváme pár singlů. Teďka jsme právě 6.7. jsme vydali single Na kolena,
2: který si za chvíli pustíme.
3: A teď máme v plánu vydávat přes podzim až vlastně do zimy, do příštího roku i dál, další singly.
2: Přesto, ale jak chápu, vy, byť jste mladá kapela, tak to album pro vás hodně znamená, protože je spousta současných mladých kapel, který album vlastně moc nezajímá, prostě singly, že?
3: No jasně, no my chceme něco, že tak je to faktor, že na další to, na, už chceme nechat vyrábět CDčka, aby se na další koncert, který máme v září 10.9. v Modré Vopici, mohli prodávat s ostatním merchem, tak přijde mi blbý mít vlastně, když máte tady 5 singlů a chcete mít CDčko, tak asi se nebudete kupovat po singlu, takže...
2: No, jasně.
3: A album je taková velká věc, kterou podle mě každá kapela chce eventuálně mít. A my jsme nechtěli začínat ani jako s EPčkem, spíš ať už máme normálně album se 12 songama, ať se nás lidi vychutnají prostě to celý album.
2: Tak pojďme na ten nový single Na kolena, Matka v krizi.

0: Dozněl nový single Matky v krizi, píseň Na kolena, a Adam, kytarista kapely, tady zmiňoval už nejbližší koncert, říkal si 12. září?
1: 10. září.
0: 10. září v pražském klubu Modrá opice. Jak to vypadá obecně s koncertní činností? Kolik vás toho čeká výhodově? Jak často kapela vašeho typu dneska koncertuje?
1: Tak v blízké době máme jenom vlastně tu Modrou opici. Každopádně hledáme jakoukoliv příležitost někde hrát i s ostatníma kapelama, jako je kapela Yamator, s kterými jsme velký přátelé, jsme jejich fanoušci, její tvorby, a s kterou právě budem headlinovat v Modré opici 10. září. A hledám vlastně, baví nás hrát živě, je to pro nás vždycky hrozná zábava, štěstí. Takže hrajeme, co můžem, sháníme koncerty.
0: Vy jsi mi vzal otázku z úst, protože jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaké spřízněné kapely na domácí scéně. A máte. Tak pojďme za další hudbou. Co si pustíme teď?
1: Tak pustíme si kapelu 3 Days Grace a písnička Just Like You.
0: A opět stručné zdůvodnění, proč jsi vybral právě tohle?
1: Přijde mi, že zrovna tahle písnička má takové, je to dost heavy, má takové lehké riffy, ale pak ten melodický a dost zpěvný refrén, což se snažíme i nějak my dělat v nějakých písničkách, takže tak.
0: Tak tady jsou 3 Days Grace a Just Like You.

0: Radio Beat. Slyšeli jste Three Days Grace z jejich stejnojmenného alba z roku 2003, skladbu Just Like You. Opět se opakuje, že to vybíral Adam Grace, tedy kytarista skupiny Matka v krizi, který byl hostem dnešní třetí hodiny Hard and Heavy. A před námi stojí ještě dvě poslední písně, které samozřejmě vybírá opět on, nebo možná jste to vybírali jako celá kapela?
1: Celá kapela společně vlastně.
0: Takže opět tě poprosím, aby si posluchačům představil, čím se tedy rozloučíme a hlavně ten důvod.
1: Tak samozřejmě, že se rozloučíme kapelou Avenged Sevenfold, protože to pro nás je jedna z největších právě těch metalcoreových vlastně idolů, kterýma se inspirujeme. A vlastně nejenom tím, že jsou to nějak jako metalcoreový, ale že se taky dělají vlastní věci, jako takové třeba smyčcová intra, piano používají ty neortodoxní vlastně nástroje, který moc neslyšíte třeba v metalu. A samozřejmě největší inspirace pro nás jsou a kapela Motionless Invite, a od nich se hodně inspirujeme, že se vlastně moc nebojíme třeba používat jako různý synťáky do písniček, který právě, nemusí se to líbit každému, ale nám se to líbí, takže...
0: Avenged Sevenfold a Motionless Invite, jenom možná ještě posluchačům řekni, co konkrétně od které kapely teď zazní?
1: Jo, zazní písnička Afterlife od kapely Avenged Sevenfold a America od kapely Motionless Invite.
0: Takže dvě písně z roku 2007 a 2012. Adame, já děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji moc. Jsme moc rádi, že jsme tu mohli být.
0: Pro dnešek se loučí i Petr Korál a nezapomeňte, že Hard and Heavy ještě zdaleka nekončí.

0: 2005, jo. Hmm. No tak to nějakých 21 let, no. Cca. No tak je, ne, rok 2026, takže nějakých, no, 20, to je hrozný, ale hrozný, no nic, hele. Pojďme k tomu, co je za námi a hlavně, co je před námi.
1: No dneska to bude opravdu zajímavá jízda. Hráli jsme si na úvod kapelu Cultist, která pochází z kanadského Calgary. No a kapela vydala čerstvou novinku, druhé album Spiritual Entropy. A hráli jsme si kousek Reality Shaper.
0: Opět death metal, minule jsi tady měl metal, hodně death metalu. Hmm. Tak možná, jak je to léto, takže bys třeba jako měl nějaký jako ústřelky, jako, že bys začal být nevěrnej tomu svýmu black metalovýmu stylu, nebo jak to mám jako chápat, tuhletu věc?
1: No, ale to spíš tím, že když dorazí nějaký zajímavý věci, který mě osloví, nebo bych si řekl, že by bylo záhodno je tady pustit, tak jako úplně neberu ohled na ten žánr. No.
0: Mám to úplně stejně. No. Pokud něco osloví, jde to prostě do hard and heavy. A Cultist nezněli vůbec jako špatně. A vůbec jako ta kanadská scéna, co si budeme povídat, kanadská scéna 90. let byla vyhlášená a nemuselo jít jenom o death metal, že jo? Mm. Vlastně co šlo z Kanady, že jo? Ať to byl progresivní rock, ať to byl, já nevím, heavy metal, speed metal, prostě tyhle ty kapely byly fakt jako kvalitní a přišlo mi nějakým způsobem, že stejně jako Australané nahlíželi trochu na ten daný hudební styl jinak tak než zbytek světa.
1: Jo, určitě.
0: Austrálie a Kanada, vím, že tohle to jako hodně má. Že tam je to fakt jako zvláštní. A tak ono to jsou možná ty francouzský kořeny, protože co si budeme povídat, tam vlastně vzniknul takový ten post-black metal, že jo, a tyhle ty věci, které potom změnily scénu jako takovou.
1: Dovolil bych si s tebou souhlasit.
0: To jsem hrozně rád. Tak pojďme na to, co je před námi. Dáme si tu plák.
1: No, dívej, to je kapela s úžasným názvem.
0: Já na to koukám.
1: Jmenuje se Mzdr.
0: Ne, teď si neděláme legraci, opravdu MZZTR.
1: Pochází právě ze Spojených států amerických, přímo z New Yorku, a řekl bych, že produkují takovou odpověď na, proč to neříct, asi plus minus Mr. Bungle a Primus a plus do toho ještě trošku víc metal, a dorazilo mi jejich ípko, které ne fyzicky, ale elektronicky, což to ale nevadí. Můžeme si je tady pustit, ty dvě skladby, no a debutové EPko se jmenuje Pronast Mistr.
0: Jdeme na to.

0: opravdu si hrajeme kapely z celého světa, opravdu kolikrát zabrousíme i do hudebních stylů, které se tady neobjevují zas až tak často. Ty jsi říkal, že tohle je takový šok metal
1: no
0: z New Yorku.
1: To dokonce oni se tak označují. Jako.
0: Je to hodně crossover, bych řekl. Ale to mi zase na druhou stranu, nebo já to mám rád jako občas. Asi, jako takhle, co si budem povídat, Mr. Bungle pro nás, pro oba, je vlastně naprosto zásadní a kultovní kapela. Já mám rád jinou desku, než máš rád ty, ale na kapele se shodneme.
1: No rozhodně.
0: Takže tohle ti asi muselo udělat radost a minimálně to vybočilo z té hordy těch nahrávek, které ti chodí.
1: Já jsem si tak jako říkal, jestli tihleti hoši jako mají třeba ty Mr. Bungle naposlouchané. Asi jo. Je to v tom cítit, je to takový trošku jako, bych řekl, jako šklep, jo, takový ten satirický humor.
0: Já jsem slyšel dvě skladby, takže nedokážu soudit, ty jsi slyšel celou desku, i když vlastně ty jsi říkal, to je ípko, to znamená,
1: tam,
0: že to nebude.
1: Tam tuším
0: pět nebo šest skladeb. Dobře, další věc, která je před námi, opět půjde o tuplák.
1: Ano, tady jsem si říkal, že kapely z Rakouska nedostávají u nás v našem pořadu až tak prostor. Bo aspoň si to nějak nejsem schopen vybavit. A celkově si myslím, že ta rakouská scéna je nám z nějakého důvodu jako trošku ukrytá.
0: Mm-hmm.
1: No a kapela Ill Tidings, která funguje už od roku 2018. A Davy vydala dokonce letos třetí album. Seeds of the True Rebirth.
0: Mně přijde zvláštní, když řekneš už od roku 2018. Mně přijde, kdyby to bylo včera.
1: No jasně, ale já to beru tak, že jsme si tady ještě určitě nehráli.
0: Nevím, jestli já jsem někdy... Co hrajou?
1: No, je to zase doom metal spíše. Takový jako staršího typu.
0: Víš, že třeba já, jestli jsem to někdy tady neprotočil. Každopádně to je úplně jedno v tenhle ten moment, protože její chvíle přichází právě teď a opět si tady dáme dvě skladby a bude to z novýho třetího alba.

0: beatu.
1: Tak to byly Ill Tidings z Rakouska, si říkal. Je pravda, že ta rakouská scéna, ona není velká. Tam je pár kapel, který jako hrajou aktivně a snaží se protlačit někam jakoby ven. No. Ale je pravda, jako bychom přestřihli tu šňůru s tou rakouskou scénou, že tady je vlastně snad jenom jedna kapela, myslím, že se tam pořádá Kaltenbach, tam je jedna kapela, která se tady v Čechách objevuje velice často, protože spousta českých kapel chce na Kaltenbach, takže se tam mění ty koncerty, ale jako je pravda, že rakouská scéna jinak nerezonuje tady v Čechách.
2: Řekl bych, že to Německo přece jenom jako vládne, no. Jakože to dokáže celý jako trošku spolknout.
1: No a co si budeme vyprávět, máš tady Švédsko, Norsko a Francii, tak ono tomu potom nějakým způsobem konkuruje, že jo. No. To jsou jako prostě tři země, které jako produkují neskutečné množství nahrávek. Další věc bude odkud?
2: Tak podíváme se do amerického Kolumbusu.
1: Opět do Ameriky.
2: Ano, za kapelou Abyssal Rift, která nahrála vydala druhé album Relics of Great Ash. No a zase je to David Death Metal a řekl bych, že se výrazově právě liší od Cultists, které jsme si hráli v úvodu. Mm-hmm. A řekl bych, že v té tvorbě se slučuje taková ta stará škola, ale i trošku s tou modernou. My si na závěr budeme hrát jako obzvlášť moderní death metalovou věc, ale tady je to trošku na půl cesty.
1: A ty po nich?
2: No a potom Call of the Void, to je kapela, kterou jsme si tady hráli už před několika měsíci, protože já jsem s nimi...
1: Jo, jsem to nehrál i já, člověče.
2: Je to možné, protože je to kapela z Mexika, hrající doom metal, a řekl bych o nich asi to, že jsou to takový mexičtí Swallow the Sun.
1: Takže to tě muselo 100% oslovit.
2: Já jsem s nimi dokonce dělal rozhovor a oni samozřejmě se k finské scéně přihlásili. A pak mi dokonce i ten jejich, tuším, že kytarista psal, jak je to super, že bydlíme kousek od Finska. Jsem mu říkal, že úplně až tak kousek
1: ne. Ne, máme to za rohem. Odpoledne si vyjedeš na finskou burzu, nakopíš pár nahrávek a večer seš doma, že jo. Takže Abyssal Rift a Call of the Void právě teď tedy v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy.

0: Radio Beat.
1: Tak a jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Hostem je Al a ty jsi zmínil, že na závěr si dáme něco hodně moderního. A dáme si kapelu, o který jsem neskutečně dlouho neslyšel. Kapelu, která měla neuvěřitelně našláplo. Mm-hmm. Austrálie prostě jako ve své době strašný hype. A teď nic.
2: Já jsem si právě říkal, že asi o nich budeš jako vědět, nebo že je budeš znát. A zároveň, když jsem ten playlist dával dohromady, jsem si uvědomil, že jsem se tě vlastně nikdy nezeptal na to, jestli máš rád takové ty kapely, které v rámci death metalu, krásné slovo, populární, zabrušují i do industrial metalu.
1: Hele, ale zvláštní třeba na Berserker bylo to, že oni byli neskutečně brutální. Že ty jiný kapely, které to začnou pojímat industriálně, sklouznou dřív nebo později do toho modelu Fear Factory. Hmm. To znamená, jasně, nejdřív se začne jenom riffovat, zapomene se na melodie a pak se začne jako víc tam dávat ty elektroniky a začne to být vlastně taky tady jenom takový doplněk jako nějakýho toho jejich jako přednesu. Ale u Berserker to bylo tak, že to bylo strašně jako násilný, jako že to bylo opravdu brutální, dalo by se říct. Ten bubeník byl neskutečný magor. Hmm. Jo. A tohle to je něco novýho?
2: Ano, to je čistá novinka, jmenuje se The Ravenkening. Vyšla opravdu před několika týdny a je to jejich páté album a tam právě řekl bych, že se protíná hodně ten klasický death metal s těmi samply, s těmi prostě ostrými zvuky.
1: Tak hele, na tohle jsem hodně zvědavý a nakonec mi tady udělal velkou radost. Protože já už jsem Berserker hodil do smetiště dějin, mám ty jejich nahrávky super, ale víš, jako úplně už jsem je jako odepsal vnitřně. Jako
2: no tak můžu si novinku.
1: Jako ta kapela už je mrtvá. Dobře, díky moc, ale, že jsi dorazil. S tebou se budu těšit opět za 14 dnů.
2: Budu se těšit, čau.
1: No a budu se loučit i já, tedy Davy, ovšem s tím, že my se uslyšíme opět za týden. A skeleton that is born the body ran for a lifetime can be dismantled in a matter of minutes.

0: Ta nejlepší muzika made in USA. American Rock Show na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Beatiaci. American Rock Show. Jsem David Gorej, vaše průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock. Všechno dohromady, to je jako velký, jako říkáme v Louisiana, to je velký gumbo. To je jako polévka, co dáš se jako všechno tam vevnitř. Ale vždycky na American Rock Show já vybrám jako jiný neznámé kapely, co bude, doufám, dobrý pro tvůj uši. Můj cíl vždycky je, doufám, bude možná oblíbený kapela pro vás jako v budoucnost. Od dneska do budoucnost. A první skladba, co máme dneska, je jižanský rock. A tento od jedné kapely je jedný od můj nejoblíbenější jižanský rock kapely. Bohužel neexistuje teď, ale oni byl moc aktivní mezi 1974 do 1982. Oni z Irving, Texas, jsou další kapela z dětský. Hodně kapely z Texasu. Texas je jako perfektní pro hudba, určitě. Ale tento kapela je Point Blank. A já vybral jednu skladbu Walk Across the Fire. To je můj nejoblíbenější od tento kapela. To je od její deska American Excess od 1981. To je její čtvrtý deska. A na tento deska je zajímavé, protože oni první tři měli jako původní zpěvák, ale tento čtvrtý a pátý deska byl nový zpěvák a pro mě to je superový zpěvák. Jeho jméno je Bubba Keith. Já nikdy viděl, bohužel, tento kapela živé, ale on je jako super. Jestli máš čas, hledat Point Blank a poslouchat všechny její desky. So, jedeme na tento první skladba Walk Across the Fire a poslouchat tento zpěvák superové. Jedeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Tady je American Rock Show, ale nehraju jenom jako americký kapely. Jestli je dobrý kapela, se dobrý skladby za jiný zemi, hraju taky. A tento je perfektní vzorek, jako to je Nemci, jedno kapela z Německo. A jestli máš jako dobrý skladba, hodně důležité je, jestli to kytarista dělá jako dobrý riff. To je něco, co on dělá jako se kytara, a to je jako hlavní jako motiv přes to skladba. A tento skladba má výborný riff. Znáš od začátek, tento skladba bude absolutně super. To je jako rock, jak má být. So, tento kapela je Pump. A to skladba je All Right Now od její deska Breakdown to Breakthrough od 2006. So tento kapela superové, a tento skladba určitě můj nejoblíbenější. Jdeme na to.

0: American Rock Show na beatu.
1: Tak ideme na další kapela, další skladba. A tento kapela za můj domácí stát Louisiana. A to zpěvák on bydlel v můj sousedství, kdy byli jsem jako děti. A on byl vždycky v jeho pokoji a jenom na ulici slyšel, on hrál na kytara. Jenom tohle. Neviděl jsem to vůbec. A v čas, on byl v tento kapela, co budu hrát teď, to je Baton Rouge. A on je zpěvák. A to byl jako jeho první, jako velký kapela, co měl jako smlouva a dělal jako desky po celé Amerika. A jeho jméno je Kelly Keeling. A on dělal tento kapela za, já myslím, on dělal 3 desky a potom on zpíval pro další kapely John Norum, Michael Schenker, Dokken a taky George Lynch. So, tento je Baton Rouge a to skladba je Walk Like a Woman o 1990, její deska Shake Your Soul. Jdeme na to.

Kdy byli jsem v gymnázium a já a můj přáteli jít jako ven a hráli jsme jako pool nebo jeli jsme do bar. OK. Byli jsme jako mladší, 17, 16, bylo jako možný do baru, protože měli jsme jako doklad, co byl jako falešný, ale fungoval, díky Bohu. A každýkrát, jestli jeli jsme do, hlavně hrali jsme jako pool, a tam je jako jukebox. Tento písničky, co budu hrát teď, byl naše nejoblíbenější hrát, kdy hrál jsme pool a byli jsme jako v baru. A to je od zpěvák Billy Thorpe. A to skladba je Children of the Sun. A tento zpěvák Billy, on z Sydney, Australia. A to deska od 1979, to je taky Children of the Sun. A to je jako space opera. On říkal. Tento je dlouhý jako prase skladba, ale to je stojí za to. Billy Thorpe, Children of the Sun.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore. A teď jedeme na country rock strán. A tento zpěvák je Ash Bowers. On z Jackson, Tennessee. A to skladba, co vybral, je Green Light. Od jeho deska Shake It Off od 2013. A tam je jako banjo plus jako tvrdý kytary. To je superové kombinace, uvidíš teď. Ash Bowers, Green Light.

Jestli máš rád, co hraju na American Rock Show, můžeš jít na Facebook stran American Rock Show, jenom hledat American Rock Show a tam je jako Facebook stran, já dám se jako videa tam, další kapely a skladby můžeš objevovat jako další jako skladby. A taky, jak se řekni teď, American Rock Show, já sám vybrám všechno kapely a skladby. Ale já chci tento pořad být jako spolupráci mezi nás. A jestli ty máš jako nápad na neznámé kapely z rock, blues rock, country rock, jižanský rock, všechny mezi tím, jenom jít na Facebook stran American Rock Show, dělat jako poslat jako vzkaz nebo komentář na tento tvůj tip, nebo poslat na e-mail studio@radiobeat.cz se tvůj tip. A jedenkrát každý měsíc budu vybrám jednu skladba, co budu hrát na American Rock Show, budu řekni tvůj jméno a odkud jseš a taky budeš mít jako cena jednu noc v Riverside Apartments v Železný Brod. A to je na podel, to je jako na řeka Izera. A taky pučiny zdarma dva trekkingové kola od Ride Izera. A to je, můžeš pozývat to kola na jít na podel řeky na Greenway Izera cyklotezka. A to je rovina. So to je jako nejlepší cyklotezka pro mě. Jestli je rovina, jsem šťastný muž. So, jedeme teď na další kapela. Tento je divný název na kapela. To je Screaming Cheetah Wheelies. Musíš podívat na playlist, protože to je jako těžký název. A já vybral jednou živé písnička od její první deska Shaking the Blues. A to je absolutně super. Tento kapela z Nashville, Tennessee, to je jako Southern Blues Rock, jižanský blues rock. So, tento kapela je známý pro její živé show. So, jedeme na to. Shaking the Blues.

0: American Rock Show na beatu.
1: OK, a teď máme wild card jako divoký korita. Každý American Rock Show máme jako jedno divoký korita, a to je jako kapela nebo skladba, co je jako mimo normální, co hrají na American Rock Show. Pro tento divoký korita, to je jedno kapela od 70 let. To název je Wild Cherry. A to kapela z Mingo Junction, Ohio. A to je jako funk. Ale to je mezi funk a disco. So, disco na Radio Beat, slibuju, budeš rád. To je jako funkové disco, ale to byl jako velký, velký hit v Americe v 76. Já pamatovat, kdy byli jsem jako děti. Ale to je jako superové a jestli neznáš to, budeš rád, já myslím určitě. So jedeme na to, Wild Cherry, a název skladba je Play That Funky Music od její deska Wild Cherry od 1976. Jedeme na to, let's go, motherfucker!

0: American Rock Show na beatu.
1: David Gore, American Rock Show, sme spiet. A teď máme nieco od country rock, to nové americký country rock. To je od jedno spevák Chris Young. On z Tennessee. A on byl jako vítez na Nashville Star. To je nieco jako Česko-Slovensko hledá talent. A on byl jako vítez tam. A potom on začínal se jako deska a byl jako hodně slavný tam. Já vybral jedno skladba od jeho čtvrtý deska AM o 2014 a to je skladba All No. A budeš rád. A jestli neznáš American Country Rock, tady je vzorek a uvidíš, jestli máš rád nebo ne.

0: American Rock Show na Beatu.
1: A zůstáme si country rock a si tento je jedno skladba Backwood Tobacco o Daniel Lee. A on z jedno stát Texas. Další Texas, z dětský Texas. Ale tento je jako suprové country rock skladba. To je od jeho deska Roots od 2014. A zajímavé na tento zpěvák, on dělal jako různý skladby spolu se jeho babička. So babička byl jako pomocník na skladby. So uvidíš, jak dělá jako babička na tento skladba Backwood Tobacco. Jedeme na to. Master.

0: na beatu.
1: A teď jedeme do pilny rockových strán, se kapela. A jestli neznáš tento kapela, musíš mít její deska. To je bez diskuse. Silvertide. To je kapela z Philadelphia, Pennsylvania. Já myslím, oni dělali jenom dva desky. Jednou EP jako krátký deska a jednou jako pilný deska Show and Tell o 2000 steží. Celý deska Show and Tell o 2000 steží. Každý písnička je spičkový. Absolutivní. A to zpěvák, hlavní zpěvák je Walt Lafty. A on je absolutně super. A to kytary je super, skladby je vysoké kvality a pilný jako masový rock. So jedeme na tento skladba Blue Jeans o její deska Show and Tell o 2000 steží. Silvertide. Jedeme na to.

0: na beatu.
1: American Rock Show, David Gore. Jestli máš rád všechny skladby, co hrál na American Rock Show, můžeš jít na Facebook stránka American Rock Show a tam je jako playlist. A taky na Radio Beat webové stránek bude taky playlist. Můžeš koukat všechny skladby a kapely je tam. So, jedeme na další rockové kapela a tento je Rival Sons z Long Beach, California. A to je jako 70-letý rock, jako tento styl. Rival Sons dělali jako 8 desky, jedno EP, jako to krátký deska. Oni byl aktivní, já myslím, stálo je aktivní. Poslední deska byl v 2023, ale to skladba, co já vybral pro tento pořád je Company Man od její deska Pressure and Time. To je druhý deska od 2011. So Rival Sons, super rock. Všechny desky je superové. So jedeme na to. Company Man od Rival Sons.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show, David Gore a teď máme poslední skladba na tento American Rock Show, ale te nezapomenete, jestli ty znáš neznámé kapela, od rock, blues rock, jižanský rock, country rock, všechno mezi tím, poslat tvůj tip na studio@radiobeat.cz nebo jít na American Rock Show Facebook stran a píšu jako skaz nebo jako dělat jako komentář na post, se tvůj tip. A jestli vybrám tvůj kapela, budu hrát na American Rock Show, řekni, já budu řekni tvůj jméno, odkud jste, a taky budeš jako cena jednou noc v Riverside Apartments v Železný Brod a taky půjčit dva trekkingové kola, co můžeš požívat na Greenway Izera, to je cyklotezka jako podél řeka Izera, rovina perfektní. So jenom poslat studio@radiobeat.cz nebo na American Rock Show Facebook stránka. So, jedeme teď na poslední skladba, poslední kapela, a to je Stone Machine od Huntingdon, West Virginia. A to je jako bluesový rock, retro hard rock, retro bluesový rock, můžeme řekni. A všechny skladby tento kapela dělá, to je jako, má jako těžký groove, ale jako pomalejší, ale má jako maso. So, já vybral jedno od mojich nejoblíbenější skladby za tento kapela Long Road od její deska American Honey od 2012. So, děkuji moc krát, byli jste spolu se mě na American Rock Show. Uslyšíme za dva týdny. Chago Bello and I'll be back.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom.
2: Jo,
1: jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na býťáky, protože je tady spousta zkazů, jo. Že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako
3: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis.
3: Rakousko.
1: Uhersko.
2: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
3: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, cítil. Pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness, yeah, jo, to yeah, je exactly. Prostě, jo.
4: Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
3: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsí.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

by what I'm told. From the latest hit

povesti. Sníženej, riekatečená.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.